souvislosti. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je pátek 3. července a svátek má Radomír. Toto křestní jméno vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět, svět bez války. Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem milý. Jméno Radomír se tak překládá jako mírumilovný nebo ten, kdo se stará o mír, ten, kdo se stará o svět, ten, kdo usiluje o mír, případně i starostlivý a milovaný. Tolik podrobnosti ke jménu Radomír. Z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno až polojasno, místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Páteční obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, místy může pršet, mohou se objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
2: Určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš autě.

0: Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 3. července a svátek má Radomír. Narozeniny dnes oslaví například břišní a hrudní chirurg Pavel Pavko. Je mu 86 let, dále herec Oldřich Vlach, tomu je 85 a narozeniny má taky herečka Jana Švandová a té je dnes 79. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Chef.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno až polojasno, místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Páteční obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, místy může pršet, mohou se objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebudou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 3. července. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 128 let, co proběhla premiéra prvního českého hraného filmu Dostaveníčko ve Mlínici. Film je známý také jako Švábovo zmařené Dostaveníčko. Film natočil průkopník české kinematografie Jan Kříženecký. Mimochodem, tipnete si, jak dlouhý je tento film z roku 1898. Možná se budete divit, ale tady ten film trvá pouhou jednu minutu. Před 81 lety československá vláda schválila vysídlení Němců z Československa. Psal se tehdy rok 1945 a před 49 lety byla pro lékařské vyšetření poprvé použita magnetická rezonance a to byl rok 1977. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Hezké ráno s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Krásné ráno, je pátek 3. července. Dnes má svátek Radomír a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne v Karlových Varech slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Dnes také proběhne v Mladoboleslavském sboru českých bratří zahájení výstavy Slavné filmové pohádky z Barrandova. Představí originální filmové kostýmy a rekvizity ze slavných českých pohádek, které vznikly v barrandovských studiích. Hasická světelná fontána při příležitosti Prokopské poutě odstartuje v Příbrami na Hořejší oboře v 9 hodin večer. V Českých Budějovicích začíná 5. ročník hudebního festivalu Heal, potrvá do 5. července. A v areálu u Tyršovy rozhledny v Žamberku startuje hudební festival Orlická brána, pokračuje 4. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Je tu 5. hodina, přeji vám krásné dobré ráno. Posloucháte Rádio Blaník a před námi hodinka, kdy si hrajeme jenom hezky česky. To koť se dobře poslouchá.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes bude většinou polojasno, s kupovitou oblačností, na horách se mohou s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo s místy doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty v Čechách do 25 stupňů, na jižní Moravě to může být i 28. Toliko počasí, přeji hezké ráno.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Před námi 3 volné dny, dobrá zpráva ta přijde z Jičína, za chvíli pro vás mám a také vás pozvu k vodě. Jak to vypadá s kvalitou vody v České republice a obzvláště v západu českém kraji? Kam se za chvíli vypravíme? Prozradím za chvíli. Teď si ale pojďme hrát, přeji krásně.

0: Páteční ráno na vlnách Blaníku a pohodová písnička probouzí všechny.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Já to tady říkám roky, není nad hezkou českou písničku a další jsou připraveny. Teď v tuhle chvíli jedna dobrá zpráva. Zamíříme do města Jičín. Tady totiž mají novinku. Od středečního dne tu mají magnetickou rezonanci. Najdete ji ve zdejší nemocnici a co všechno přináší, to nám prozradí mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
3: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Hradec Králové nebo Liberec, to byla místa, kam museli dojíždět obyvatele z Jičína. Teď mají magnetickou rezonanci ve městě, což je další dobrá zpráva. A dobré zprávy ty máme na Blaníku ze všech nejradši.
1: Hezky česky.
2: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6 na Blaníku.
0: Tak hezké ráno a krásný celý den. Je pátek a před námi jsou volné 3 dny. No není to skvělá zpráva?
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9.

Pohodové ráno, hezký celý den, posloucháte páteční ranní vysílání a mezi pátou a šestou jenom hezky česky pro vás a také s gratulací. Radomíry a Radomírové dnes slaví svátek, tak od nás všechno jen to nejlepší. A koukám do kalendáře, před námi nejsou jenom dva volné dny, ale rovnou tři, tak si to moc krásně užijte a možná vás čeká dovolená a rovnou 14 dní, to vám všem přeju. Za chvíli zprávy a Monika Holubová, já se zkazem, ať se skýte a možná vás čeká dovolená a rovnou 14 dní, to vám všem přeju. Za chvíli zprávy a Monika Holubová, já se zkazem, ať se skvěle poslouchá. Česká hodinka.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
8: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy ale zřejmě nedojde. Proti povolení ke stavbě obchvatu Břeclavi je podaných 5 odvolání. Vyplývá to ze zprávy spolku Děti země, který podal jedno z nich. O odvoláních rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Zámecký park v Čechách pod Košířem na Prostějovsku zkrátí otevírací dobu. Zavírat ho budou o 2 hodiny dříve kvůli vandalům. Má to ochránit jednu z nejvýznamnějších historických krajinářských kompozic na Moravě. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2595. Pátrání po přeživších pokračuje. Na místě stále pomáhá i český USAR tým Sepsi. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude slunečno, většinou bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jeho východní polovině území oblačno a zataženo a místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A dnešní nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude tepleji až 28. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Hezké ráno, krásný dobrý den, ale že to hraje na tom Blaníku, je to paráda to po ránu poslouchat.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu místy zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících, ale také nádržích dlouhodobě sleduje, kvůli synicím nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hracholusky.
3: Situace v horní části nádrže Hracholusky, zhruba od silničního mostu nahoru, je setrvale špatná s hromadným výskytem vodního květu synic a ke koupání nelze s klidným svědomím doporučit v dolní části, a to v oblasti Radosti a Hráze. Průhlednost klesla na 2 metry. Je to způsobeno lehkým žlutozeleným vegetačním zákalem. Řas, nikoli synic. A ty řasy nejsou hygienicky rizikové.
0: Tak jste to slyšeli, pokud vyrazíte k vodě, tak ať se vám skvěle koupe, ale pozor, před tím koupáním je ideální někde na internetu najít, jak ten rybník nebo právě tohleto jezero vypadá, co se týče kvality vody. Já vám přeji hezké ráno a pojďme si dál hrát úderem 6. Už si budete hrát s Petrem a Adélou, protože vás čeká dobré ráno a Petr před dovolenou, ten bude určitě, jak ho znám, plný energie. Tak se na ně těším, poslouchejte dál Blaník.
1: Hezky česky.
2: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6 na Blaníku.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: všechny zamilované i nezamilované, je tady páteční Dobré ráno na Blaníku. To byla Lenka Filipová. A koho z Blaníku uslyšíte po 6. hodině? Třeba Standu Hloška a Petra Kotvalda. Nic známějšího už jsem nenašel. Taky bude Jelen s Hradišťanem a Miluju tě. A uslyšíte i Petra Mucha. Hezky česky na Blaníku po 6. a hezky česky na Blaníku celé léto. Teď je 5.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude převládat proměnlivá oblačnost, čekáme střídání slunce s oblaky, bude i větrno a přijde slabé ochlazení. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí a teď už Monika a jsou tu zprávy.
6: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Pavel žádá po Babišovi důkazy kvůli jeho výrokům. Všichni po zásahu Bleskem jsou už z nemocnic doma. Na koridoru mezi Prahou a Moravou budou omezení.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si prezident vykládá ústavu po svém. Petr Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Prezident v reakci uvedl, že Babiš má svá tvrzení podložit důkazy anebo vzít slova zpět. Všech pět zraněných po zásahu Bleskem už nemocnice propustila. Šlo o muže a pět dětí z letního tábora na Jindřichohradecku. Všichni jsou v pořádku. Zatímco děti byly v nemocnici Jindřichův Hradec, muže vrtulník přepravil do českobudějovického zařízení. Po zásahu byl totiž krátce v bezvědomí. Bouřková činnost v Česku už se uklidnila. Stavební práce na koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. A víc říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
2: Dálkové vlaky můžou mít kvůli snížené kapacitě zpoždění. Omezení potrvají do konce července. V Karviné Dolech skončila obnova střechy a fasády šikmého kostela. Památku nyní zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Památkáři se inspirovali dochovanými fotografiemi poslední přeživší stavby původní Karviné. Práce vyšly na 7 milionů a většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
1: Dobré ráno. Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
4: Tak dobré páteční ráno s datem 3. července Radomírům, hned takhle z kraje přejeme všechno nejlepší. Pro mě je to vlastně na příští 3 týdny poslední vysílání, protože dneska po vysílání sedám do auta, jedu do Sedlčan, tam si převezmu obytňák a v neděli vyrážím na cestu. Během toho dnešního rána vám o tom samozřejmě taky něco řeknu. Tak si to pojďme užít. Tohle už je Standa Hložek a Petr Kotvalda, holky z naší školky. Dobré ráno, 2 minuty před 6.

0: Skupina Jelen, Jura Pavlica, Hradišťan a Miluju tě v Dobrém ránu na Blaníku. Fotbalové drama se vším všudy. A jak to dopadlo, Portugalsko jde dál, Chorvatsko končí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak Portugalsko zvládlo jeden z nejnapínavějších zápasů dosavadního mistrovství světa. Chorvaté vedli, ale pak přišel Ronaldo a ve svých 41 letech proměnil penaltu a vstřelil svůj vůbec první gol v vyřazovací fázi světového šampionátu. A když už se schylovalo k prodloužení, tak ve čtvrté minutě nastavení rozhodl Ramos a Chorvati ještě v samotném závěru slavili vyrovnání, jenomže zasáhl VAR a gol kvůli offsideu neplatil. Portugalsko si tak zahraje osmifinále proti Španělsku, to bude velké, zatímco pro další legendu 40-letého Luku Modriče to z největší pravděpodobností byla poslední kapitola na mistrovství světa. Jo, každá kronika se jednou dopíše a tohle jsou prostě dějiny. A ukázalo se, že ve fotbale opravdu platí jedno pravidlo, dokud rozhodčí nezapíská naposledy, tak není hotovo. Vůbec nic, více o šampionátu zase po půl deváté. A teď už ABBA a money, money, money. Na Blaníku 6 minut po šesté. Za chvíli počasí.

0: je to o penězích. A taky o počasí. Tak o peníze se teď postarala ABBA, Money, Money, Money. A o to počasí se teď postará Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady konec pracovního týdne a jak to bude s počasím, a to nejen dnes, tak to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno, aktuálně máme v severozápadní polovině Čech již většinou polojasnou oblohu, ale v jihovýchodní polovině našeho území se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a lokálně se vyskytují i přehánky. Teploty ranní se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia.
2: Co si pro nás připravil zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese polojasnou oblohu, během dne se bude postupně vytvářet kupovitá oblačnost. Během večera se postupně začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě bude teplej až 28 stupňů Celsia a ještě doplním, že na Moravě během dne se přidá přechodně čerstvý vítr s nárazy okolo 55 km hodině.
2: Na co se těšit o víkendu?
3: Víkend přinese zejména sobota zpočátku jasnou oblohu, ale odpoledne se od severozápadu bude zatahovat a večer v severní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky. Ranní teploty budou nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji až 8 stupňů Celsia a odpolední maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy se ohřejeme v sobotu i v neděli až k 27 stupňů Celsia. Neděle přinese podstatně více srážek a více oblačnost. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ranní teploty okolo 13 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak pravil Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu, ale ať už to počasí bude jakékoliv, nejdůležitější věc je asi ta, že je před námi prodloužený víkend. Tohle už je Petr Muga.

0: jsou sloni tak často v porcelánu?
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaní.

0: Ivanov Zvolená, One of Us na Blaníku. Zrovna předevčírem se tady u nás v rádiu mihnul Pepíno Vaněk z agentury Dobrý den. Ten je vždycky plný zážitku ohledně rekordu. A jeden rekord tento týden padnul v Brně. Městem totiž projel rekordní konvoj, který měřil přes 2 kilometry. Dopravní podnik v Brně jej nechal zapsat do České knihy rekordů a v ulicích se za sebou seřadilo 40 nových šalin Škoda 45T. Kvůli bezpečným rozestupům měl celý konvoj 2 kilometry a 20 metrů a stal se tak nejdelším konvojem identických tramvají, nebo v tomto případě šalin v historii českých rekordů. Kdyby šaliny jeli úplně natěsno, měly by přes 1,2 kilometru a najednou by odvezli více než 9300 cestujících. To znamená víc lidí, než kolik žije, já nevím, třeba v Třeboni. Akce zároveň symbolicky oslavila dokončení dodávky 40 nových tramvají, které postupně nahradí starší vozy a nabídnou cestujícím klimatizaci i větší komfort. Takže v Brně, když výlet šalinou, tak pořádně. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6:23. Rádio
1: Blaník. Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na Rádiu Blaník.
2: Blaníci,
1: pojeďte s námi do Pelhřimova.
2: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
1: V pátek 10. července na Mova.
2: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
1: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
2: Těš

0: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
0: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
9: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministr zahraničí Petr Macinka míří do Budapešti. Setká se tam s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou a jednat mají o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a také mokřady. Zemětřesení o síle 6,2 stupně Richterovy škály zasáhlo indonéskou Halmaheru, oznámilo to německé výzkumné centrum pro geovědy. Do třetího kola Wimbledonu postoupili tři čeští tenisté, Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Naopak ve druhém kole končí semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
11: Jsme se tady před zprávami teď dobře pobavili nad informací o tom, že kanibalismus má nepříznivé dopady na lidské zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil. Já si myslím, že má hlavně nepříznivé dopady na lidské zdraví toho jediného.
10: To určitě.
11: Jo. Už jste to někdy zkoušeli, dámy?
10: Ne? Já ne, já mám naštěstí krupicovou kaši dneska.
11: Ty máš k snídaní krupicovou kaši, Adel, co ty?
12: No, já jsem se teďka reálně zamyslela, asi ne.
11: Ne, asi ne.
10: Ale po ohrožení.
11: Jsem se reálně zamyslela.
10: Ale chtěla jsem říct, u nás v redakci je po ohrožení tedy Kristýna, až dostanu hlad.
11: Ano, dobře, tak ještě se zeptáme Kristýny. V každém případě holky jsou důkazem toho, že kanibalismus se zřejmě opravdu asi neuchytil. Za chvíli už ranního z na telefonu, teď Pepa Laufer a jsou 2 minuty před 6:30.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. To byl jeden charismatický hlas a druhý charismatický hlas je teď před námi. Celé léto se totiž vracíme k ranním hostům na telefonu a ten charismatický hlas, se kterým jsem si povídal na začátku letošního roku, patří Janu Přeočilovi.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Na lince mám dneska pana herce s fenomenálním hlasem, jedním z nejslavnějších dabingových hlasů. A člověk, který v každém věku, v každé roční době a v každé denní době vypadá skvěle. Jan Přeučil, dobré ráno.
3: Přeji krásné dobré ráno, všechny posluchače moc a moc zdravím a smekám pochopitelně svůj oblíbený klobouk.
2: Pane Přeučil, vy jste se před časem svěřil, že takovou vaší rozmlouvací mantrou je Ouvex, Ouvex Mowgli.
3: Ano,
2: vy
3: ano,
2: si,
3: ano.
2: Vy si nedokážete představit, kolika speakerům v rádiích už to pomohlo. Děkujeme za to. Já to používám to každé
3: jsem,
2: ráno.
3: To je, když jsem studoval na DAMU, tak jsme měli individuální rétoriku a tohle paní profesorka Fidlingrová tenkrát nás přednášela. To byla sestra toho komunistického premiéra. Popřejmě jste vždycky říkala, ten můj brácha, ten pěkný blbec, a na to se vykašlete. A ona byla velice zajímavá a právě nám doporučila tohle slovíčko Ouvex na rozmluvení strašně dobrý. A pak je ještě jedna věc.
2: No.
3: A to, když pozorujete děti a hrajou si na písku a nehrajou si s tabletem a tak dále, tak si hrajou na koníčka a fouknou si do rtu. Na uvolnění rtu ohromná věc, jo?
2: Pane Přeučil.
3: Jsem měl nedávno jednu retoriku, paní foukla se také do rtu a říkala, moje zuby, jo.
2: Ano, v určitém věku už to začíná být nebezpečné potom. Tam bych ano. se vrátil k Ouvexovi potom. Pane Přeučil, když vás mám takhle po ránu na telefonu, jaká jsou vaše rána? Snídáte? Máte rád kafe, čaj? Jak to máte?
3: No, já mám ráno podle toho, co mě ten den čeká. Jestli mám představení, jestli mám zájezd, nebo s mojí Evinkou, jestli máme besedu. To je podle situace, jo. A podle toho se pochopitelně připravím na ten den, musím se rozmluvit. Velice rád dýchám. Dýchání je strašně důležitý. Dýchat 10-15 minut, to je hrozně důležitý. Jak říká pan lékař Nešpor, dech je můj nejbližší kamarád, jo. A pan profesor Raboch má krásnou myšlenku, říká, dech je jakýmsi benzínem našeho života. To je pěkný.
2: A má pravdu, protože jakmile člověk ztratí dech, tak to jde do kytek,
3: no,
2: co si budeme
3: povědět. Ten dech je velice důležitý, no ano, ano.
2: Pane Přeučile, pozdravujte doma, pozdravujte Evičku. Moc vám děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví.
3: Já také a děkuji moc a moc za telefon a toto sympatické rádio strašně se má dobře a oslovuje lidi a ukazuje jim krásu života.
2: Tak pravil Jan Přeučil. Naslyšenou.
3: Naschledanou, děkuji.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak to byl jeden z návratů k ranním hostů toho uplynulého půl roku a herec Jan Přeučil. Slyšeli jste dobře? Bez dechu to nejde, takže nadechnout, vydechnout, nadechnout, vydechnout a teď budeme objevovat ty krásy života. S Danem Bártou, On My Head, snowboardáci.

0: Marie Rotrová a Kuň Bílý na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Tak Evropa se začíná zpamatovávat z té extrémní vlny veder a prý už se na nás chystá další vlna, ale o víkendu to možná ještě nebude. Co říká Žadel?
1: Ještě ne, ty teploty totiž už dnes klesnou ještě o pár stupňů víc než včera. Teploty v maximech 25 stupňů, na jihu Moravy 28 a na horách okolo 15. Jinak dnes bude polojasno s kupovitou oblačností. Přehánky, tak ty se dnes vyskytnou maximálně na horách a to ještě s malou pravděpodobností.
0: Já se teď dívám ještě na výhled na příští týden, tak příští týden by to taky ještě nemělo klapnout. Tak nevím teda, kdy ta vlna veder přijde a jestli vůbec přijde. Rozhodně přijde víkendová soutěž a vy můžete vyhrát dovolenou tam, kde je teplo, ale zároveň tam šplouchá moře. Tak o tom bude řeč už za chvíli.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Wandervoš 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
8: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
7: Super, a balakrylem natřeme futra.
8: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
15: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow a letíme na dovolenou.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Protože taková dovolená, ta dokáže udělat pěknou čáru přes rozpočet, že si člověk potom hojí rány ještě několik měsíců po ní, než zalátá všechny ty díry. Ale co kdyby to bylo jinak? A vy jste si dopřáli leteckou dovolenou v exotice, v pětihvězdičkovém hotelu s All Inclusive a nic vás to nestálo. No prostě pojďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. O co konkrétně jde?
2: Pošleme vás na letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s All Inclusive právě do Marsa Alam v Egyptě, konkrétně do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. A Péťo, jak konkrétně na to?
0: No je to strašně jednoduché. Vy prostě o víkendu budete poslouchat Blaník a budete ho poslouchat tak, že jakmile zazní tři různé písničky od stejného interpreta za sebou, bez jakéhokoliv přerušení, tak se chopíte telefonu, vytočíte číslo 800 109 109 a jakmile dozní třetí z nich a pokud se dovoláte jako první, tak dovolená je vaše.
2: A takhle se radovala Renata z Mladé Boleslavy, kterou jsme poslali na dovolenou letos v lednu.
3: Já mám takovou radost, ještě jsem říkala, tak to není možný. To je určitě domluvený nějaký, tam se nedá prostě dovolat. A to už to zkouším od začátku, jak začal Karel Gott hrát. Tak jsem to zkoušela, a pak říkám, to už nemá cenu, to už se někdo dovolal, jo. A najednou to začalo zvonit. A mě se úplně zastavilo srdce.
0: Tak za tři české za sluníčkem, už o víkendu.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Zdravíme do Valmezu, Mňága a Ždorba, hodinový hotel na Blaníku. Když jsme u těch hodin, tak je 6.54 a už se pro vás chystá další hodina. A v ní Michal Hrůza, Helena Vondráčková a Václav Necká. Taky Petr Spálený. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho hezky česky na Blaníku i po sedmé a hezky česky na Blaníku celé léto. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
2: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
2: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
2: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
2: Petr Kolář,
3: Jakub Machulda,
2: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
2: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude proměnlivý, čekáme převážně oblačno, místy polojasno, k večeru se postupně začne vyjasňovat. Teploměry vyšplhají ke 24 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace z dopravy.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
6: Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova. Tady se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. Pozor si dejte na dálnici D10 na 24. kilometru směrem od Prahy na Turnov, kde stojí u Krajnice porouchané auto. A na Benešovsku při průjezdu Souticemi poblíž sjezdu z dálnice D1 probíhají práce na silnici. Provoz je na místě řízen kyvadlově. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Firma hrozící Českou arbitráží chce jednat s vládou. Sněmovna bude opět řešit novelu stavebního zákona. U Sartým se chystá nenávrat z Venezuely. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zástupci švýcarské firmy se chtějí kvůli Diag Human sejít se zástupci české vlády. Označují to za poslední pokus o smírné řešení. Firma, která tvrdí, že stát porušil její investici, hrozí českou miliardovou arbitráží. Takzvané oznámení o sporu zaslala českému ministerstvu financí už v roce 2024. Nárokovala si v něm skoro 4 miliardy korun. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy ale zřejmě nedojde. Očekává se další debata. K novele se navíc šlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Český tým záchranářů se z Venezuely postižené zemětřesením vrátí v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Hygienici kontrolují v Libereckém kraji letní tábory pro děti. Mimo jiné zjišťují také to, jak se organizátoři vyrovnali s novými pravidly. O co přesně se jedná, to už dodává za krajskou hygienickou stanici v Liberci Kateřina Hochmalová.
9: Ta zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
8: Letní tábory, ať už pobytové nebo příměstské, vyjdou rodiče nejčastěji na 5 až 10 tisíc korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, pokud jste ještě nevyrazili na dovolenou a místo toho třeba výletujete a spřádáte plány na ten nadcházející prodloužený víkend, tak jeden tip pro vás budeme mít už za malou chvíli. Teď nás čeká Michal Hrůza a zakázané uvolnění a za minutu bude 7.

0: Znala pana pána, zpívali Helena Vondráčková, Václav Neckář na Blaníku, 7:05. A já jsem vám sliboval pozvánku, pokud spřádáte plány na víkend, tohle by se vám mohlo hodit.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Na lince mám Magdu Křivanovou z Muzea v přírodě Vysočina. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Slyšel jsem, že o víkendu se něco děje zase ve skanzenu na Veselém kopci. Co je to?
2: Tentokrát jsme pro naše návštěvníky připravili první ze série koncertů, které děláme ve spolupráci se studenty a učiteli konzervatoře Pardubice. A ten první koncert, nazvaný Veselý kopec hraje dětem a jejich rodičům, bude v podání Dixielandové skupiny. A kromě toho po koncertu budeme mít ještě opět připojenou večerní, možná teď vzhledem k tomu, že ještě déle vidět, podvečerní prohlídku Veselého kopce. A pokud by návštěvníci chtěli přijet už během dne, tak jenom dovolím říct, že vlastně ta vstupenka bude platit i na večerní program. Takže srdečně vás všechny zveme.
0: A předpokládám, že zbytek návštěvníci nebo budoucí návštěvníci zjistí na internetových stránkách nebo na Facebooku.
2: Samozřejmě.
0: Ať se vám to tam vyvede, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Taky, hezký den vám i posluchačům, nashledanou.
0: A jaké počasí k tomu výletování budete mít? Řekneme se za chvíli. Teď Michael Jackson a Heal the World.

0: Hilda Ward a Michael Jackson na Blaníku v pátek 3. července, v den velkého juchu, jak vždycky říká kolegyně Lecka, v den, kdy nás čeká počasí takové, jaké bude, a doufejme, že bude teplej než v roce 1864, kdy bylo neskutečných 8 stupňů.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Pro boha, co tehdy dělali v tom Klementínu?
2: No to nevím, ale každopádně to, aby bylo teplej, se tím dnes splní, protože už teď máme na naprosté většině území víc než 8 stupňů Celsia. Dokonce v Brně teplota už teď přesahuje 20 stupňů, tady je 21. Jihlava hlásí 16 stupňů, když se podíváme víc na západ, tak Karlovy Vary 15 a schodně Plzeň. Během dne ty teploty vystoupají ale až na 25, na jihu Moravy může být až 28. Jinak bude svítit sluníčko, jen občas se objeví nějaký ten mrak a přehánky, tak ty se objeví jen ojediněle, a to na horách.
0: No a jak bude o víkendu, tak to nám řekne Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Víkend přinese zejména sobota zpočátku jasnou oblohu, ale odpoledne se od severozápadu bude zatahovat a večer v severní polově Čech se vyskytnou lokální přehánky. Hranice teploty budou nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji až 8 stupňů Celsia a odpolední maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy se ohřejeme v sobotu i v neděli až k 27 stupňů Celsia. Neděle přinese podstatně více srážek a více oblačnost. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Hranice teploty je okolo 13 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak jestli to dobře chápu, o víkendu bude prostě všechno. Teď už Petr Spálený a je to trest. Za 3 minuty bude 4:15.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku, tak Karlovy Vary jsou ode dneška zase pupkem republiky a hlavním městem filmu. Dobrou zprávu máme i pro ty, kteří nemají hollywoodský rozpočet, ale k tomu dojdeme. Ten jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu dneska startuje do Varu, už dorazily i první velké hvězdy a největší pozornost teď zatím asi poutá dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman, který převezme i křišťálový globus za celoživotní přínos filmu. Kdo ještě je ve Varech nebo bude ve Varech?
1: Jejich požehnaně, já jich vyjmenuji pár, třeba Maggie Gyllenhaal, ta už je taky v Karlových Varech, ta přijela s manželem, potom je tam Jesse Eisenberg, Harvey Keitel, no a z českých tak bude i Magda Vašáriová, která bude mít dokonce se svojí dcerou tam nějakou zajímavou přednášku.
0: Prostě opět spousta celebrit a pokud jste si říkali, že festival je jenom pro celebrity a lidi v drahých oblecích, není to pravda. Vstupenka na film stojí pořád 140 korun, což je podle pořadatelů několikanásobně méně než na podobných světových festivalech a vrací se i oblíbené ubytování pro baťuškáře. Hostel za 300 a nebo stanové městečko za 250 korun, což si myslím, že je celku jako hodně lidová cena. A my navíc máme ve Varech i Zvěda, naši kolegyni Sáru, a o jejím karlovarském dobrodružství se poslechněte zase po 10. hodině u Pepi Černého. A za chvíli si v dobrém ránu poslechněte krátké zprávy. Teď je 7:20. Radio Blaník.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo.

0: Cena legendy v Třebíhlicích.cz.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.

0: volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Zdiby směrem od Drážďan leží na silnici pneumatika. Dávejte si tady při projíždění pozor a dejte raději nohu z plynu. A na dálnici D10 na 8,5 kilometru směrem od Prahy na Turnov dejte pozor na nepojízdné nákladní auto odstavené u krajnice. Projíždějte tady pomalu. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě krátké zprávy a s nimi Monika Holubová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Na české železnici zemřelo za první čtvrtletí roku 82 lidí. Proti loňsku je to o 30 méně. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 72 z nich. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Obyvatelé Brna můžou nově některé formuláře vyplnit přes portál Občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů. Postupně v něm budou digitalizovat i další. Obnovený rajský dvůr v Jindřichohradeckém klášteře je možné navštívit zdarma. O prázdninových víkendech je možné přijít mezi 1 a 4 odpolední. Oprava přišla na víc než 1,25 milionu. Mezinárodní měnový fond a Světová banka nabídly pomoc a úvěry na obnovu po zemětřeseních, která zasáhla Venezuelu. Aktuálně je počet obětí 2595. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Celé ráno, celý den k nám do rádia chodí různé zprávy ze všech možných stran, o všem možném. Třeba dorazila zpráva o tom, že někde na silnici leželo sněhové hrablo. Kde to bylo, Moniko? Vzpomeneš si?
3: Netuším, kde to bylo, ale měla to kolegyně Hanka Koterová. Myslím si, že to bylo v těch vedrech úplně největších.
4: V největších vedrech sněhové hrablo se hodí. Já bez sněhového hrabla ve vedru nevycházím. Za chvíli už Blaník. Nebo naše blanická hymna a slunce dál svítí, teď jsou 3 minuty před 7:30. Dobré ráno.

0: Naše blanická hymna, kterou jsme si nadělili ke čtvrtstoletí Blaníku před 2 lety. Slunce dál svítí. A víte, kdo je autorem této písničky, kterou teď mimochodem můžete na letních koncertech Blaníku slyšet od naší blanické kapely? No, autorem je člověk, který v tomto studiu seděl ve středu odpoledne a stal se dalším Pepovým parťákem. Hudebník, producent, hitmaker Jenda Vávra. A došlo právě i na tuhletu písničku, kterou nám Jenda napsal před 2 lety, jak jsem říkal, když jsme slavili to čtvrtstoletí Blaníku.
1: Byla to takzvaně těžká písemka, protože jako když se dělá takhle píseň na zadání, už to moc nedělám, se přiznám teďka zase tolik, jako spíš pracuji jako konkrétně s těma interpretama, ale tady vlastně to zadání bylo prostě 25 let Blaníku a ještě široká škála zpěvaček a zpěváků, kteří třeba by se jinde nepotkali než té písni, takže nám to s mladým a talentovaným Matoušem Zvonařem dalo velkou práci to dát dohromady, ale na druhou stranu musím říct, že z toho výsledku mám radost. Je to zase úplně jiný typ písně, než takhle třeba běžně dělám, takže jako byl to i pro mě také trošku jako výlet jinam, ale přesně, má to i nějaký odkaz třeba k tomu, k té písni za 100 let, tak myslím si, že ta kontinuita je tam znát a pokud dělá radost a ještě pokud si posluchači budou moct díky té písni něco málo vydělat, no tak je, tak já jsem rád.
0: No a ano, už příští týden začíná naše velká letní hra, ve které si budete moci právě něco vydělat. Hlavní roli v tom bude hrát samozřejmě právě písnička Slunce dál svítí a už v úterý se dozvíte víc. A celé povídání s Jendou Vávrou můžete nejenom slyšet, ale už i vidět na našem webu radioblanik.cz a na našem YouTubeovém kanále. A jak jsem říkal, písničku Slunce dál svítí můžete slyšet naživo od naší blanické kapely na letních koncertech Blaníku. A další proběhne vlastně ode dneška za týden. Tak o tom za pár minut bude ještě řeč. Teď Alexandr X a Puberťák. Jste na Blaníku 2 minuty po 7:30. Dobré ráno.

0: Queen a We Are The Champions na Blaníku, v pátek je každý šampion, hlavně takhle před prodlouženým víkendem.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Je fakt, že my už jsme dneska s Adel několikrát konstatovali, protože tady máme otevřené okno do Kořan, že je opravdu příjemný vzduch a teď nám to potvrdila i kolegyně Ivanka Balkovská. Takže venku je příjemný vzduch, pokud jste tam ještě nebyli. No a co dál dneska přes den?
2: No, ten příjemný vzduch se bude pravděpodobně držet dál, protože nám bude foukat nesmírný vítr, takže i trošku bude pofoukávat a ty teploty nebudou tak vysoké, nepřesáhnou 30 stupňů Celsia, nejvyšší 25 a na jihu Moravy 28. Jinak dnes bude svítit sluníčko, občas se objeví mrak, ale ten se zase brzy rozpustí a s přeháňkami počítejte převážně na horách a i tam jen velice ojediněle.
0: No a co takhle mořský vánek a trocha exotiky, takové Tunisko. Teplota se tam pohybuje touto dobou v průměru okolo 30 stupňů. Teplota vody až 26. Pokud jste v Tunisku ještě nebyli a rozhodujete se mezi pevninou a džerbou, tak pevnina je skvělá volba pro první dovolenou. Snadno tu spojíte odpočinek s výlety, bohatou historií i živou atmosférou letovisek. Navíc tu najdete rozmanitou nabídku hotelů vhodných pro rodiny s dětmi. Blue Style létá na tuniskou pevninu denně za super last minute ceny. Vybrat si můžete z široké nabídky termínu i oblíbených hotelů, například pětihvězdičkový hotel Sentido Marilla Resort and Spa. Tak na co čekáte? A proč neletět rovnou tuhle neděli? Kufr si ještě v klidu stihnete zabalit. A pokud plánujete o prázdninách Tunisko, pak můžete navíc využít slevu 2000 korun při rezervaci zájezdu do této neděle pro odlety od 6. července do 31. srpna. Čeká vás krátký let a pak už písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, které jsou ideální nejenom pro rodiny s malými dětmi, i seniory.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
12: S jsme mladí
13: a neklidní.
12: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
14: Piráti, jdeme! Ahoj!
13: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Na Blaníku v dobrém ránu Slza a paravany. Vlastně přesně před týdnem jste Slzu mohli slyšet na dalším letním koncertu Blaníku. V Domažlicích to bylo.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A protože jsem tam byl, tak jsem si kluky rovnou i vyspovídal.
2: Kluci, nicméně teď vítejte v Domažlicích. Ono to dneska skončí, ale za chvíli vás čeká živé hraní. Co budete hrát těm lidem? Já vím, že písničky, to mi říkají všichni. Předpokládám, že písničky od Slzy, ale jaký repertoár máte připravený? Kdo z vás se toho chopí?
3: Vlastně teď můžeme říct docela jako originální odpověď. Normálně bychom řekli klasika, že jo? Ale teď můžeme říct originální odpověď, protože my jsme překopali playlist. Takže vlastně zahrajeme i některé nové věci a i některé staré jsme jako tak poupravili, přearanžovali trošku. Máme úplně nový intro, takže pokud nás třeba Blaníci slyšeli loni na blanických koncertech, tak letos to bude trošku jiný.
0: No a vy se Slzou potkáte ode dneška přesně za týden. Kde, Adel?
4: Konkrétně to bude v Pelhřimově.
0: Pelhřimově, ty tam budeš?
4: Ano, já tam budu taktéž.
0: Já tam nebudu, protože já tou dobou budu brázdit obyt nějakém někde po Skotsku. Nicméně vás čekají krásné okamžiky, nejenom se Slzou, ale i...
4: Ne, bude tam třeba i Olga Lounová, anebo náš oblíbenec Vojta Nedvěd.
0: A Blanická kapela samozřejmě.
4: Ano, to prostě tam nesmí chybět na letních koncertech.
0: Bude to podobné složení, vlastně úplně stejné složení, jako jste mohli slyšet v Domažlicích, a letos pro vás navíc máme ještě speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vás už brzy možná brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte příští pátek 10. července v Pelhřimově. Pojďme ještě dodat, kolik začínáme a kde konkrétně to bude.
4: Tak konkrétně to bude v Pelhřimově na Masarykově náměstí a začínáme přesně v 16.55.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Po schodoch jsme doběhli až na dosah k 8. hodině. A za ní následuje šťastná hodinka, protože je pátek a tady jsou písničky, které jsme speciálně vybrali do šťastné hodinky. To je jedna dobronáladovka, o další se postará Voxel. On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo. A o tom, že je to v pohodě, zaspívají Standa Hložek a Petr Kotval. Hezky česky na Blaníku celé léto i ve šťastné hodince. Teď je 7.53. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
7: Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude proměnlivý, doslova čekáme střídání slunce s oblaky. K večeru se ale začne postupně vyjasňovat a počítáme i se slabým ochlazením. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
9: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Na dálnici D10 na 8,5 kilometru směrem od Prahy na Turnov dejte pozor na nepojízdné nákladní auto odstavené u krajnice a dejte raději nohu z plynu. A pozor také na Benešovsku při průjezdu Souticemi poblíž sjezdu z dálnice D1. Tady probíhají práce na silnici. Provoz je na místě řízen kyvadlově. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podle hlaváče je bezpečnost v Česku horší. Část Prahy 4 je bez teplé vody. Nákaza zasáhla raky v Železných horách.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je horší než před 4 lety. V České televizi to řekl nový náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč ve spojitosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr obrany Jaromír Zuna, který jako jediný pro Hlaváče nehlasoval, mu vyčítá příliš rychlou kariéru v armádě. Nový náčelník to ale jako výtku nebere. Na 5,5 tisíce domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Týká se to Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Důvodem je porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Pražská teplárenská předpokládá dokončení oprav a obnovení dodávek až ve večerních hodinách. V chráněné krajinné oblasti Železné hory řeší hromadný úhyn raků v řece Chrudimce. Zasažený je úsek mezi přehradami Křižanovice a Práčov, ale špatná je situace taky níže po proudu u obce Svídnice. Víc tomu říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
3: Laboratorní vyšetření ukázalo, že příčinou je račí mor. Ten přenášejí invazní americké druhy raků, které jsou vůči nákaze imunní, ale šíří. V oblasti proto platí mimořádná veterinární opatření, aby se nákaza nešířila dále.
2: Aby se račí mor nešířil dál, je důležité, aby lidé raky nepřesouvali na jiná místa. Většina hradů a zámků rozšířila na léto otevírací dobu. Některé z nich ve správě Národního památkového ústavu nezavřou ani v pondělí. Letní sezóny vyvrcholí 22. srpna Hradozámeckou nocí a jím letošním tématem je po stopách šlechtických rodů 2026 Šlechta na cestách. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je zpátky Petr Slíva.
0: Šťastná hodinka
1: na Rádiu Blaník.
4: A s Adel startujeme tu dnešní páteční šťastnou hodinku. Tak co, už jste si dneska vyskočili metr vysoko? No, nemusí to být zrovna metr, ale trošku si poskočit můžete. Což o to, protože před námi je víkend, navíc to bude prodloužený víkend. Je tady pátek, otevíráme šťastnou hodinku plnou dobronáladových písniček a vašich dobrých zpráv. Takže až si povyskočíte, můžete nám tu dobrou zprávu napsat. Napište nám prostě, co vás potěšilo v poslední době. Odešlete na 603 118 118, čehož logicky plyne. Pište SMS-kou, anebo to můžete hodit i do mailu a poslat na studio@radioblanik.cz a na konci šťastné hodinky zase někoho z vás odměníme. No a tady je první dobronáladovka. Hráli jsme Kličkovanou a dali Burianda na Blaníku. Za minutu bude 8.

0: to byla Tereza Kendlová a Diamanty. Začala nám šťastná hodinka. Já bych tady na začátek jednu dobrou zprávu měl. Řekněme, že to může být taková pozvánka na ten nadcházející prodloužený víkend, protože právě tuhletu sobotu bude k vidění v Chanovicích na Klatovsku Den řemesel. Koná se tam už 22. ročník Dne řemesel. Návštěvníci uvidí hned 16 držitelů titulu nositel tradice lidových řemesel České republiky. To je vůbec nejvyšší ocenění, které se u nás za uchovávání tradičních řemesel uděluje. A tou dobrou zprávou je, že tradiční řemesla ještě neumřela. Žijí a všechny můžete vidět v Chanovicích už zítra, takže na Klatovsku. A teď dobré zprávy našich posluchačů.
1: Napsala nám třeba Ilona, mě moc potěšilo, že se synovi narodil jeho syn, je to naše štěstíčko a já jsem pyšná babička.
0: Gratulujeme.
1: Milý Blaničku, mojí dobrou zprávou je, že se trošku ochladilo a je příjemný vzduch. Dělá mi to moc dobře, to nám napsala Marie.
0: Nám to taky dělá moc dobře a užíváme si to a úplně víme, o čem píšete, Maruško. Děkujeme.
1: A přidám ještě SMS-ku od Jarky. Dobrou zprávou pro mě je to, že vnoučata po prvním týdnu prázdnin od nás odjeli ve zdraví a bez úrazu domů a hlavně zase chtějí k nám na prázdniny přijet. Asi se jim u nás moc líbilo.
0: Tak u babičky se vždycky líbí, ale hlavně každá babička je vždycky spokojená, se vnoučetě nic nestane. Děkujeme i za tuhletu zprávu. Pište nám dál na 603 118 118. Čekáme na vaše dobré zprávy, protože jednu zase na konci hodiny odměníme. Teď další dobronáladovka. Tady jsou Modré Talking. Modré tanky, jak jsme říkali v 80. 6 minut po 8. Dobré ráno.

0: Jo, my heart, jo, my soul a Modern Talking na Blaníku. Děkujeme za všechny dobré zprávy, které nám píšete a doufejme, že dobrou zprávou bude i počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Je to na tobě, Adel.
2: Počasí dnes potěší všechny, kteří mají rádi vítr ve vlasech. Ten totiž bude foukat po celý den mírný, severozápadní až severní a může odpoledne trochu se zrychlovat až na čerstvý vítr s nárazy okolo 15 metrů za sekundu, ale k večeru bude zase slábnout. Jinak dnes čekejte polujasno s kupovitou oblačností, na horách se můžou s malou pravděpodobností vyskytnout i přehánky, ale zbytek republiky zůstane v suchu a nejvyšší denní teploty 25 stupňů na jihu Moravy až 28.
0: Děkujeme, já teď budu mít vítr ve vlasech pravděpodobně příští 3 týdny, protože tam, kam jedu, tak fouká neustále. A o tom bude řeč za chvíli. V neděli vyrážím obytňákem. Teď voxela v naší ulici na Blaníku.
3: Když si jen tak jdu

0: Tak to byly Eláni a Stušková a tohle už je znělka, se kterou se budete ve vysílání setkávat zase od zítřka.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: V mnoha zaměstnáních se nestává, že by za vámi ráno přišel váš šéf, přinesl vám plechovku piva a řekl, tady máš něco na cestu, ať tam nahoře na severu piješ něco pořádného. A to se mi stalo před chvílí, protože já zítra ještě ne, zítra budu zařizovat, v neděli vyrážím.
3: No a Peťo, kam vlastně vyrážíš? Já bych to měla vědět teda.
0: No my se teď hlavně 3 týdny neuvidíme, ale my se uslyšíme. Vyrážím na sever jako každý rok, ale tentokrát to beru trošku jinak. Ty uplynulé roky jsem objel Skandinávii, bylo tam Finsko, bylo tam Švédsko, bylo tam Norsko. Tentokrát to bude nejdříve na západ a pak to stočím na sever, protože nejdříve potřebuju dojet do Velké Británie a potom to stočím do Skotska a dál na Orkneyské ostrovy.
3: Wow.
0: Já jsem si před chvílí postěžoval, že já nesnáším vítr na Orkneych. Fouká vlastně imrvére furt, stejně jako ve Skandinávii. Já nevím, proč vybírám tyhle ty země.
3: Protože jezdíš obytňákem na sever, no.
0: Protože jezdím obytňákem na sever. No, my zítra budeme zařizovat, dneska teda skončím vysílání, zajedu do Sedlčan pro obytňák, zase dostaneme funglovku, zítra budeme zařizovat, doplňovat vodu, doplňovat zásoby a všechno kolem a v neděli ráno vyrážíme nejdříve směr Amsterdam, tam se přeplavíme trajektem do Newcastle, ten jede přes noc, takže to máme i s kajutou, no a potom už na sever a vezmeme to přes hrad královské rodiny ve Skotsku a dojedeme na konec Skotska, tam se přeplavíme dalším trajektem a pak si pobudeme na Orkneych a potom to vezmeme zase zpátky dolů přes celou Británii, přes Liverpool do Douvru a zpátky na pevninu. Tak tohle v těch příštích 3 týdnech, ale každý den se vám budu hlásit po 11. hodině. Těšíš se?
3: Strašně, já jsem, jak si o tom teď vyprávil, tak já jsem se úplně zasněla, jak to bude krásné, až to s tebou budem projíždět.
0: Mě už je smutno. Ne, budu rád, když budete poslouchat. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 8 hodin 19 minut.
2: Rádio Blaník.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
10: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
13: Migové.
12: Harley.
13: Xindl X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
17: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
18: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
17: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
19: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
20: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
21: Atención, señoras y señores!
22: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
21: Stres.
22: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
21: La Tropical!
22: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
21: Yeso!
22: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
21: Awarashar! Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
23: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
24: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
23: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
25: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
23: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
25: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
23: www.zamek-konopiště.cz.
26: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
27: Za volantem.
28: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Kde jsou komplikace výz dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra?
29: Patrně projíždíte na dálnici D10 na 24. kilometru ve směru na Turnov. Je pro poruchu odstavené nákladní vozidlo na krajnici.
28: A na dálnici D5 na 9. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu dejte pozor na nepojízdné auto u krajnice. Tolik dopravní servis. Teď jsou na řadě krátké zprávy a s nimi Monika.
30: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
31: Aktuální přehled každý den.
30: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
32: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. 3-kilometrový úsek D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Hezké ráno přeje Monika Holubová. 3-kilometrový úsek D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku otevřou v červenci. Úsek

0: 1960. Na nákazu pak zemřelo 447 lidí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Může se ale rozšířit i do dalších 2. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
2: A u nás na Blaníku pokračuje šťastná hodinka s vašimi dobrými zprávami. Těm se budeme věnovat zase za chvilku. A dobronáladovými písničkami máme tady speciální hudební výběr. Tak buďte v pohodě.

0: V pohodě, buďte v pohodě i pokotníky ve vodě. Standa Hložek a Petr Kotval jde na Blaníku. Ve šťastné hodince, kdy si jednak hrajeme tyhle ty dobronáladové písničky, ale taky se věnujeme vašim dobrým zprávám. Tak Adel, chceš začít?
1: No tak s dovolením začnu tedy, napsala nám třeba Ilona z Bohdalce. Mě potěšilo, že jsem dostala k 70. narozeninám pivní lázně, byl to krásný zážitek a mám ráda pivo.
0: Vidíš, tam jsem v životě nebyl v pivních lázních, já neustále o nich slyším a nikdy jsem si to nevyzkoušel.
1: Já jsem tam taky nebyla, ale dala jsem to mým rodičům k nějakému výročí narozeninám, nepamatuju si to už a taky z toho měli zážitek a ještě oni měli ty kádě vedle sebe.
0: Je, to je krásný. A já vůbec nevím, jak je to s tím pivem, jestli piješ z té vlastní kádě, nebo...
1: To snad proboha ne, ale vím, že máš k většině těch pivních lázní máš neomezenou konzumaci a máš tam u té kádě nějaký asi jako kohoutek svůj, předpokládám.
0: Lavor možná.
1: Lavor.
0: No, další dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že se mi povedlo upéct mechový dort pro syna k narozeninám, který jsem pekla poprvé. Asi pomohlo i to, že k tomu poslouchám Blaníček. Děkujeme, je to bez podpisu, ale ten možná dorazil v další zprávě, ale moc si toho vážíme. Děkujeme.
1: Pak nám napsala ještě Katka. Dobrý den, tak co

0: Udělalo největší radost je to, že nám obě holky vzaly na střední školu a jedna nám udělala tříletý obor s vyznamenáním.
1: Děkujeme a gratulujeme. Dobré ráno Petře i vaší kolegyni. Potěšilo mě, že mi doktorka nepředepsala antibiotika a cestou domů včerejší jsem potkala spoustu usměvavých lidiček. No to taky potěší, děkujeme, tady taky nemám podpis, ale taky možná dorazil úplně někdy jindy. No v každém případě i dneska ve šťastné hodince někoho z vás odměníme. A to už za pár minut, ale ještě předtím tady bude fotbalový šampionát a čerstvé informace z něj. Teď Eva Farná a mám boky jako skříň, minutu po půl deváté.
2: Mám prostě

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Cyndi Lauper na Blaníku a na světovém fotbalovém šampionátu už je zase o něco jasněji, jak to bude dál. A více už Monika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, je to tak, ale právě probíhající mistrovství světa také nastavilo zrcadlo českému fotbalu. Po neúspěchu v podobě nepostoupení ze základní skupiny teď fotbalové vedení hledá nového trenéra reprezentace. Podle šéfa fotbalové asociace Davida Trundy je potřeba se podívat i dovnitř k realizačnímu týmu a využít situaci k restartu celého nároďáku. Vyhodnotit všechny kroky, zda byly v rámci šampionátu správné, musí také samo vedení fotbalu. Trunda připomněl, že jsou v pozicích teprve rok a zapomíná se na to, že se český fotbal moc nevěnoval třeba rozvoji mládeže, investicím do infrastruktury nebo podpoře trenérů. Podle bývalého reprezentanta Romana Hubníka je celá záležitost následkem nedostatečného zhodnocení situace. Sám nechce typovat jméno nástupce, ale ani to, jestli půjde národní tým při hledání náhrady zahraniční cestou, anebo zůstane v tuzemsku. A zamíříme za Atlantik, kde pokračují boje o osmifinále. Do něj postoupilo Portugalsko, které v dramatickém utkání vyřadilo Chorvatsko 2-1. Úřadující evropští šampioni ze Španělska potvrdili formu a ani ve čtvrtém utkání na turnaji neinkasovali. Rakousko porazili 3-0 a v osmifinále se utkají právě s Portugalskem. Rakušané při své první účasti v play-off po 44 letech neuspěli. Mezi postupující evropské celky se zařadilo taky Švýcarsko, které vyzrálo na Alžírsko 2-0. Švýcaři jsou po čtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nikdy nepřekročili. V úterý se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsme mladí
13: a neklidní.
12: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
14: Piráti, jdeme! Ahoj!
13: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu
13: Čekuj Česko!
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Když nemůžeš, tak přidej a my daj na Blaníku a jdeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Dobrý den, je tam Jitka?
3: Ano, ano.
0: Ta Jitka, která nám dneska psala dobrou zprávu? Poznáváte
3: ano.
0: se?
3: Poznávám se.
0: A máte na mě chvilinku nebo na nás chvilinku?
3: Určitě.
0: Adélko, přečti prosím tě tu zprávu.
4: Dobrý den, v poslední době mě nejvíc potěšil dárek od mých dětí z mateřské školky a od jejich rodičů. K mému odchodu do důchodu pro mě nechali zasadit stromek, konkrétně teda třešeň, s jmenovkou a věnováním. Předání bylo velmi dojemné a měla jsem obrovskou radost.
0: Jitko, nás to tak dojalo, že jsme to vybrali jako nejlepší dobrou zprávu týdne.
3: Děkuji moc.
0: A že se ptáme, jak se daří třešni?
3: No, už jsem jí byla dvakrát zalejt, takže snad to bude dobrý.
0: Jo, takhle, vy se o ní staráte ještě navíc.
3: Ano, ona je zasazená vlastně v sadu, jako.
0: Jo, takhle, aha. No. No, tak vidíte, vy se aspoň uděláte procházku, co? Máte pohyb k tomu?
3: Je to tak.
0: A teď navíc budete moci vyrazit třeba, já nevím, v tričku Rádia Blaník nebo v mikině Rádia Blaník, protože my vám posíláme jako odměnu dárek, balíček z našeho e-shopu, je tam spousta věcí s naším blanickým logem, tak ať vám to slouží.
3: Děkuju moc, jste moc hodný.
0: Jitko, no.
3: Dvojitá radost.
0: Dvojitá radost, je to tak. Jitko, přejeme vám krásné prázdniny, zůstaňte nám ještě na lince a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Mě to fakt ale dojalo. Tak, Jitka od nás dostává balíček a ještě nekončíme. Ještě pokračuje šťastná hodinka na Blaníku. Teď jsou 3 minuty po 3:15.

0: Adam Jurica a Mandolína na konci dnešní šťastné hodinky. Něco končí, něco jiného začíná, začne to už za pár minut. Čeká nás hledání tajemného roku a dneska se vypravíme do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku od Olympiku. Tuhle od Václava Neckáře. A nebo tuhle od Heleny Vondráčkové. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, bude se střídat slunce z oblaky, bude i větrno a čekáme slabší ochlazení, k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí, teď dopravní servis.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio

0: Baník za volantem.
1: Pozor si dejte na dálnici D10 na 46. kilometru u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu. Tady stojí nepojízdné osobní auto, projíždějte tu opatrně. Na dálnici D1 mezi 64. a 45. kilometrem směrem od Brna na Prahu bude ve stoupacím pruhu probíhat úklid a čištění silnice. Počítejte proto s případným omezením. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Poslanci se vrátí k projednání EET. Potravinovou bezpečnost snižuje nižší soběstačnost. Karlovy Vary se zaplní filmovými fanoušky.
2: Blaník.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna se příští týden sejde mimořádně k EET nebo státním pojištěncům. Předseda sněmovny Tomio Okamura nevyloučil, že do dovolených bude muset svolat i další mimořádné schůze k předpisům, kde schválení spěchá. Soběstačnost Česka ve vepřovém mase je nejnižší ze všech živočišných komodit. Podle ministerstva zemědělství klesá dlouhodobě. Předloni v roce dosáhla 46%, před 10 lety byla o 10% vyšší. Nízká soběstačnost ohrožuje potravinovou bezpečnost státu. Rezort proto navýší národní dotace do chovu prasat na maximum. V Karlových Varech už dnes startuje největší kulturní událost roku. Zahájen to bude jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je víc než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Jaké se tam objeví, to už prozradí mluvčí festivalu Uljana Donátová.
4: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
3: Ten na slavnostním zahájení převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Integrovaný dopravní systém na jihu Čech sjednotí vlaky, autobusy a také MHD. Měl by také výrazněji zlevnit hlavně dlouhodobé kupóny. Všechny linkové autobusy v kraji by postupně měly mít jednotný vizuální design s dominantní zelenou barvou. Došlo ale také ke změně některých časů odjezdů a zhruba o 10% stoupl počet spojů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
5: No a na Blaníku startuje poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu a budeme rádi, když se k němu zase přidáte svými tipy a se svými nápovědy budu mít já, ale se svými vzpomínkami. Volejte nám je na 800 109 109, pište na 603 118 118, tak role jsou rozdělené, před námi první písnička z tajemného roku.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Brothers. A Unchained Melody. Písnička, která vám mohla připomenout Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Stejně tak vám ten Tajemný rok mohla před chvílí připomenout písnička od Olympiku Dej mi víc své lásky. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle těch písniček to odhaduju na rok 1965.
0: 65. Byla jste na světě, Markéto?
3: Byla, bylo mi 6 let.
0: Takže jste si užívala dětství, první třída, jo, říkám to dobře?
3: No, ale hlavně si pamatuju, jak se mi líbil Neckář, jak tam skákal proti těm, co předtím tak úplně stáli.
0: On byl neskutečný atlet, to je pravda, no.
3: Já fakt jsem ho milovala.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku, krásný den, naslyšenou.
3: Nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Maria z Bystřan. Ahoj Péťo a Adélko, podle krásných písniček si myslím, že jde o rok 65. Mně bylo 11 let, takže ještě základka, byla to hezká doba.
0: Děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje Blanka z Černilova a přeje ti Péťo krásnou cestu.
0: Ježíš, děkuju Blanko, děkuju za to, že typujete a děkuju i za to přání.
4: A přidám ještě tip na rok 1967 a ten nám poslala Iveta z Prahy.
0: Děkujeme, Iveto. Mám zapsáno a jdeme na první slovní nápovědu. Tak tedy, Ringo Starr náhodou získá vzácný prsten, který je určen oběti, která má na konci dne zemřít. Z Indie do Anglie ho pronásleduje banda fanatiků, kteří mají za úkol Ringa najít, zabít a rozkrájet. Navíc je mu na stopě i šílený vědec, který chce za pomoci prstenu ovládnout svět. Tak o tomhle všem je mimo jiné film Help.
5: So this is the famous Beatles.
6: We need protection.
5: Get me protection.
7: Beepo. Hold.
8: The ring. She's not wearing the sacrificial ring.
6: In the name of science, I demand that ring.
9: They expect me to cut my finger off.
5: So, the police are extended, giving the famous protection for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?
10: Hands up. Hands up.
0: Tajném roce má premiéru film Help, ve kterém si zahráli Beatles. Samotné Beatles prý natáčení příliš nebavilo a neměli o něm velné mínění o tom filmu. Podle jejich názoru mohli jejich role klidně hrát jiní herci a jediným důvodem pro angažmá skupiny byla prý snaha je opět ukázat před kamerou a vytěžit jejich popularitu. Tak jako tak z filmu Help se stala legenda, premiéra proběhla právě v tajemném roce a na vás je uhodnout, ve kterém roce se nacházíme. Zkuste to, zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118. No a v tomto filmu samozřejmě musela zaznít i písnička, která se, nebo podle které se celý film jmenuje. Tady je.

0: Václav Neckář a tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, písnička, která o mnoho, mnoho, ale mnoho let později zazněla ve filmu Pelíšky, ale pochází z Tajemného roku.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: A z Tajemného roku pochází taky film Help. Film, ve kterém si zahráli Beatles, a to byla první slovní nápověda, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Krásný dobrý den všem, tady Pepa z Plzně.
0: Povídejte, jaký máte tip?
2: 1965.
0: A podle čeho tak soudíte?
2: No podle Olympiku.
0: Aha, dobře.
2: Za první podle Olympiku a za druhý 65 je můj ročník, tak protože v roce 65 jsem dokončil houbaření a vrátil jsem se z hub domů.
0: Dobře řečeno. Děkujeme, pozdravujte v Plzni, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A jdeme na SMSky.
3: Tak napsala nám v SMSkách třeba Iveta z Pivína, ta podle hudebních ukázek typuje rok 1965.
0: Děkujeme.
3: A typovat můžete i na našich sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, tak mrkneme i tam. Hana typuje rok 1965 a Drahomíra nám poslala tip na rok 1967.
0: 1967, dobře, děkujeme. No, mám zapsáno. A teď vy 800 109 109 se můžete volat, 603 118 118 sem můžete psát a možná vám pomůže i tahle písnička. Pátá a Helena Vondráčková.

0: Hometown zpívá se v originálu téhle písničky, kterou českým textem opatřil Jiří Štajdl a naspívala Helena Vondráčková.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A vyšla v tajemném roce. A v tajemném roce vyšel taky film Help, ve kterém si zahráli John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr, prostě kompletní Beatles. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Lhotky pod Ondřejníkem.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: No, mým tipem je rok 1965. A pokud se mě chcete zeptat, co jsem v tom roce dělala...
0: Chci.
3: Tak vůbec nic, protože jsem ještě nebyla na světě. Mým rodičům bylo 16 a 20 a ještě se ani neznali.
0: Tak mi řekněte, podle čeho ten rok typujete?
3: No, písnička skupiny Olympic a Páta od Heleny Vondráčkové.
0: Tak já vám moc děkuju a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Zdravíme, Super Radio, je to asi rok 1965 podle hezkých písniček, to mi byly 4 roky a narodil se mi bráška, tak hodím to zdravím, to nám napsala Zdeňka s maminkou z Plzně.
0: Moc děkujeme, Zdeňko.
4: Přidám další čárku k roku 1975, tu poslala Iva z Prostějova a napsala, narodila jsem se tedy později, nicméně miluju hudbu z této doby, jste skvělé rádio.
0: Děkujeme.
4: A Beatles napověděli Jirkovi z Prostějova, ten typuje rok 1965 a napsal, to mi byly krásné 2 roky.
0: Díky. A co vy? Jaký rok typujete? Nenechávejte si to pro sebe. Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Křížovky si koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Jeden z největších hitů této kapely Rolling Stones a Satisfaction.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok
0: pochází z tajemného roku, ze stejného roku, kdy konkurenční skupina Beatles natočila film Help, který měl v tajemném roce premiéru. A kdy jste taky poprvé mohli slyšet písničku Dej mi víc své lásky od Olympiku, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě od Václava Neckáře nebo Pátou od Heleny Vondráčkové. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví oba dva, Jirka Suchovršice, krásné dopoledne.
0: Taky Jirko, povídej.
3: Děkuju. No tak prosím tě, já bych tipoval, že to bude nějakých těch 65, 67, 68, ale já zkusím dát ten 65, ale už právě jenom, víš, podle těch písniček, tak člověk tak tipuje nějaký ty roky, zatím bych se tam asi stotožňoval se všema zatím rokama, ale já dám teďka na toho pána, ten mě byl takový sympatický, ten říkal, že 65. je rok jeho narození, takže dneska to je čerstvě jenom taková typovačka. A jestli to je ten rok, tak jsem byl, prosím tě, na světě až o 20 let, trošku později, takže na tento rok vzpomínky nemám.
0: Celkově.
3: A jinak, když tě ještě takhle slyším, tak ti samozřejmě přeju příjemný cesty a moc se těším na tvé vyprávěný cest, protože každý rok se na tvé dobrodružství hrozně moc těším.
0: Moc děkuju a moc si toho vážím. Měj se krásně, ahoj.
3: Měj se krásně i Adélka, ahoj.
0: Tak Ariel, pojďme na SMSky.
4: David z Poličky nám napsal, podle filmové ukázky a písniček by to měl být rok 1965. Na tento rok žádné vzpomínky nemám, protože jsem se narodil až v roce 69.
0: Ale děkujeme.
4: Potom přidám Jiřinu z Hlinska. Zdravím všechny, co poslouchají, typuji rok 1965, to bylo mojí mamince teprve 8 let, takže mě ještě nikdo ani neznal, nicméně písničku Pátá znám od maminky.
0: Děkujeme, Jiřinko.
4: A potom se mrknu ještě na Facebook, Vlasta nám tady typuje rok 1968.
0: 68. zapisuju, Vlasto, díky, díky. A pojďme na druhou slovní nápovědu. V tajemném roce se na Strahovském stadionu v Praze uskutečnila třetí československá spartakiáda.
5: 65 017 návštěvníků přišlo na spartakiádní večery družby.
6: Vystupovali tu reprezentanti z 12 krajín so svojími výběrovými skladbami.
5: Bylo to 396 sportovců. Tohle je část vystoupení 30 cvičenců z Německé demokratické republiky ve skladbě Krása, přátelství, výkon.

0: No, celkem 380 tisíc cvičenců, jenom si to představte, se představilo na té třetí československé Spartakiádě. To se muselo projevit i na dopravě.
1: No to hlavné se odohrávalo na Strahově. Byl to naozaj rekordní nápor na pražskou dopravu.
2: 20 tramvajových přímých linek dopravovalo na Dlabačov a Královku za hodinu 65 tisíc lidí. Šlápli si na nohy 65 tisíc devětkrát.
0: Tak třetí československá Spartakiáda, to je druhá nápověda. A teď vy volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. Den je krásný.

0: Yesterday Man a Chris Andrews, tenhle ten britský zpěvák, naspíval tuhle písničku v tajemném roce. V roce, kdy si Beatles zahráli ve filmu Help a taky kdy se konala třetí československá Spartakiáda a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: No, dobrý den, Petře, tady Monika. Já si myslím, že to je rok 65 a já v tom roce jsem se narodila, ale naši měli takovej úžasný starodávný páskový magneťák,
0: no,
1: kde měli tyhle ty hity. Takže když mi byli, takže mě to vlastně od malilinka provázelo, protože jsem to vlastně naši to poslouchali. A pak vlastně mi mamka řekla, že vlastně tyhle ty písničky se hrály v tom roce, kdy vlastně já jsem se narodila v listopadu.
0: Moniko, moc vám děkuju za tu vzpomínku. Odkud voláte?
1: Já jsem nemocná, rodím na chatě u Černých Voděrad, u sadě Havírně, jsem úplně kroky, ale prostě vás poslouchám celý roky, občas spolu i mluvíme my dva.
0: Moc vám děkuju, vážím si toho a hodně zdraví přeju teda.
1: Děkuju moc krát, dejte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Miluše z Prahy, ta typuje rok 65 a napsala k tomu vzpomínku, cvičila jsem na Strahově jako mladší žákyně s bedínkami.
0: Aha.
2: Představovali jsme sputníky, byla to doba kosmická.
0: děkujeme.
2: Přidám tip na rok 1990, tu nám napsal Petr ze Šumperka a napsal, to mi bylo zrovna 10 a byl jsem naštvaný, že musím chodit do školy.
0: Díky.
2: A potom nám napsal Láďa z Prahy, typuje rok 1965, poznal se to hlavně podle písničky Pátá od Heleny Vondráčkové.
0: Děkujeme. Tak já ještě navážu na tu dobu kosmickou, protože ta další zpráva je vlastně takovým důkazem toho, že to byla doba kosmická. 18. března tajemného roku vystoupil první člověk do volného kosmu.
3: Alexej Leonov, který byl spolu s Pavlom Belajevom na kosmické lodi Vasco 2, vystoupil v speciálnom skafandri do vesmírného priestoru. Pripútaný k palube vzdialil sa od lode na 5 metrov, urobil stanovený výskum a po 20 minútach sa opäť vrátil do kozmickej lode.
0: První človek ve voľném vesmíru, to je poslední nápověda a vy ešte chvíľku môžete hádať.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
10: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
9: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu.
9: Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
12: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: je Bob.
1: Ivone Přenosilová a mně se líbí Bob a poslední připomínka tajemného roku, protože za chvíli už nebude tajemný.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Nebo jinak poslední hudební připomínka tajemného roku, protože teď jsou tady ještě vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: No, zdravím Rádio Blaník a i tebe, Petře, hele, tady Milan.
1: Díky moc, Milan.
4: Mám za to, že jde o rok 65.
1: A podle čeho?
4: No, podle toho, že si z toho nic nepamatuju, protože mi byly 3 roky, ale mám rád skupinu Olympik, takže jsi. Podle toho soudím, že jde o rok 65.
1: Všichni máme rádi Olympiky. Milane, moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
4: Tobě taky, ahoj.
1: Tak, Adel, pojďme na SMSky.
5: Já přidám další čárku k roku 1965, tu poslala Věra z Příbrami. Byly mi 2 roky a každou další Spartakiádu jsem už necvičila. Zdravím všechny v rádiu.
1: My děkujeme.
5: Přidám další čárku ke stejnému roku, tu nám poslala Jarča z Uherského Brodu. To jsem byla poprvé na pionýrském táboře v Milově v Beskydech.
1: Díky.
5: A přidám potom ještě další čárku k tomu stejnému roku, takže vyhrává definitivně u posluchačů rok 1965. Tu nám poslal Vašek z Moravy, bylo mi 5 let a prý jsem si celý den prospěvoval 5.
1: No děkujeme, přihoď tam klidně ještě jednu bonusovku.
5: Tak jo, ráda, samozřejmě. Jindra z Českého Brodu, ten typuje taky rok 1965. Na 3. Spartakiádě jsem cvičil jako starší žák, bylo mi 13, ale na Strahov už jsme se nedostali.
1: To byly ty sputníky, ne?
5: To už byl možná byl starý na sputníky, jo. Možná sputníky byly menší.
1: Ale děkujeme.
5: Nevím, nebyla jsem tam.
1: Děkujeme. Film Help z Beatles měl premiéru v tajemném roce, konala se ta 3. Spartakiáda a první člověk vystoupil do volného kosmu. To byly slovní nápovědy, které dnes zazněly vedle těch hudebních. Vy jste typovali roky 67, 65, 68. Nejvíce čárek mám u toho 65. Tak si poslechněte, který rok to teda dneska byl. Dnešním tajemným rokem byl rok
2: 1965.
1: Byl to on!
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: A to byl poslední tajemný rok tohoto týdne. S tajemným rokem se budete setkávat samozřejmě i během mé nepřítomnosti. Jenom u toho nebudu já, ale kolega Pepa Černý, který se o vás bude starat mimochodem v dopoledním vysílání už za malou chvíli. Adelko, papapa, uvidíme se za 3 týdny.
5: Měj se krásně, Péťo, užij si dovolenou.
1: A všechny budu samozřejmě informovat o svých cestách.
5: Budeme se těšit.
1: Zůstaňte s Blaníkem, teď ještě teda jedna pecka z toho roku 1965. A Bob Dylan a za chvíli už Pepa Černý.

0: Section Ho! Like a Rolling Stone.
1: Bob Dylan, to je skutečná legenda na vlnách Blaníku. A tím končí na dlouhou dobu poslední tajemný rok s Petrem Slívou. Příští týden to absolvujete se mnou. Péťa se vydává obytňákem na sever. My vám ale dál budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová zaspívá. Iveta Bartošová a Petr Sepeši zaspívají. Červená. A dorazí i skupina Činasky. Řekni mi, lásko, co po nás zůstane. Michale, nevím, ale po mně zůstane Blaník, to vím jistě. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky. A za 6 minut a kousek už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude proměnlivá, bude se střídat slunce s oblaky, bude také větrno a čekáme slabé ochlazení. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
4: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Komplikace vás potkají na dálnici D1 na 22. kilometru u Mirošovic ve směru na Brno. Tady si dejte pozor na pneumatiku v pravém pruhu a dejte raději nohu z plynu. Na dálnici D3 na 98. kilometru směrem od Drážďan na Prahu stojí u Krajnice porouchané osobní auto, i tady projíždějte pomalu. A na trase ze Slaného na Mělník u Nové Vsi budou na Krajnici probíhat práce údržby. Projíždějte tu opatrně. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi opět kolegyně Moni. Holubová.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: O doručení nového řidičáku je zájem. Poláci se snaží snižovat hluk z dolu Turov. V Česku přibývá případů svrabu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za první rok se řidičský průkaz nechalo doručit téměř 78 tisíc lidí. To je přes 43% těch, kteří podali žádost elektronicky. Ostatní si došli vyzvednout doklad na úřad. Celkem bylo od loňského do letošního 1. července podáno přes 852 tisíce žádostí o řidičský průkaz. Poláci v noci odstavují největší rypadlo v dole Turov u hranic s Českem. Hlavním důvodem je snížení hluku na české straně. I když měření ukázala, že z dlouhodobého hlediska důl hlukové limity nepřekračuje, první letošní měření v Česku opět ukázala překročení limitů v noci. Svrab se vrací na scénu. Toto nepříjemné parazitární onemocnění způsobuje záchvatovité svědění, které se zhoršuje hlavně v noci a v teple. Kde se nejsnáze přenáší, to už vysvětlí mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Svrab se snadněji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě, typicky na ubytovnách, sociálních zařízeních nebo v ústavech dlouhodobé péče. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení se na sedadlo, představuje pro nákazu jen minimální riziko.
6: Jako prevence slouží důsledná osobní hygiena, třeba používání výhradně vlastního ručníku, ložního prádla i oblečení. Správa železnic chystá přestavbu železničního uzlu v Turnově na Semelsku, už hledá dodavatele. Náklady projektanti odali na necelé 2 miliardy. Stanice získá kromě nových nástupišť také podchod s bezbariérovým přístupem. Úpravy čekají i kolejiště, průjezd vlaků zrychlí moderní zabezpečovací zařízení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkuju moc, Moni.
2: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Tak 2,5 minutky nám zbývají do 10. hodiny. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Za chvilku se přihlásí z Karlových Varů do vysílání naše reportérka Sára Voldánová, protože tam prožívá své další dobrodružství. No a v této hodině se podíváme ještě na písničky k táboráku, které nás zítra čekají poprvé. teď o prázdninách. No a první píseň této hodiny je Hana Zagorová. Kdyby to nebyla ona, tak by to nebylo fér. Krásné dopoledne. Už je pátek.

0: Iveta Bartošová a Petr Sepeši, Červenám, posloucháte Rádio Blaník a teď už míříme za naší Sárou.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: Tak, dneska začíná Karlovarský filmový festival, ten mezinárodní, 60. ročník. Navíc je to 80 let od toho úplně prvního ročníku, ono to mělo dlouho pauzu, že jo? Takže dvě kulatá čísla, kulatá výročí. No a Sára Voldánová, ta tam nemůže chybět, včera vyrazila a já předpokládám, že ve Varech je pořád ještě ráno. Sáro, ahoj.
3: Dobré ráno z prvního dne ve Varech. Včera jsem vám vyprávěla o tom, že moje kamarádka vyrážela už 5 ráno, aby koupila festivalové pasy na lístky. A přiznám se, že mi to přišlo trochu zbytečné a radši jsem zvolila spánek. Takže tímto bych se jí chtěla veřejně omluvit a líbám jí ruce za neuvěřitelné skoro 4 hodiny, které strávila ve frontě. Ano, slyšíte správně, 4 hodiny ve frontě od brzkého rána, den před začátkem festivalu. No ale díky tomuto heroickému výkonu máme nejen pas, ale i lístky na několik dobrých snímků a hlavně relativní jistotu, že letos po 3 letech konečně prolomíme tu kletbu a podaří se nám dostat na filmy. Jaké byly, o tom vám poreferuji zase v dalších dílech. Jinak jsme 0. týden pojali pohodově. Prošli jsme se po areálu a dali jsme si samozřejmě zahajovací drink v pupu. Doufali jsme také, že se nám už podaří potkat nějaké herce nebo režiséry, a tak nám trochu poskočilo srdce, když jsme v dálce zahlédli povědomou tvář. No, nebyla to celebrita, byl to můj taťka, který mi tak nějak zapomněl oznámit, že letos jede do Varů taky. Nakonec toho ale bylo hezké rodinné setkání nad gulášem. A já už se teď jdu připravit na dnešní den, ťukám na všechny filmy, které nás čekají, a také na zahajovací koncert s večírkem, o kterém mám takové tušení, že bude rozhodně co vyprávět. Zatím se mějte hezky.
0: Sáro, moc krát děkujeme, ale tohle setkání absolutně chápu. Já takhle potkal jednou mámu v Řecku. Tak zase zítra, děkujeme moc.
1: Sářino, Karlovarské dobrodružství.
2: Na Blaníku.
0: Tak a teď bude kdo na Blaníku? Ne Sára, ale Anna. Anna K.

Nasky a kapradí na vlnách Rádia Blaník. Tak se jako obecně říká, že kapradí vydrží i atomový výbuch. Určitě jste to někdy slyšeli. Já jsem si to chtěl ověřit, tak jsem se zeptal internetu a umělé inteligence a tak. A vyšlo mi, že hrozně záleží na tom, v jaké vzdálenosti od výbuchu by ta kapradina byla. Ale že je poměrně odolná, i když docela náročná, což mi přijde, že si trošku protiřečí. Každopádně jsem objevil úplně tu nejodolnější bytost, jakožto živočicha. Tak takový jako v uvozovkách nezničitelný rekordman je želvuška, která přežije úplně extrémní teploty, radiaci, vakuum, vesmíru. Želvuška. Tak ta by tady asi zůstala, i kdyby, já nevím, se rozzářilo slunce čtyřikrát tolik, a to se nestane. Bude slunce svítit jenom tak, jak řekneme na Blaníku. Za chvilku Eňa Lucka Vondráčková a taky Michael Jackson.

0: Hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem. Už tento víkend u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Blaníci,
0: pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
0: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těším se na vás.

0: Tak přijďte. Jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete už brzy královsky vydělat.
0: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
0: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels.

0: Brontosauři a stánky, to je Nedvědovka, úplně jak zrozená k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Tak jsme to pro vás přichystali, přátelé. Zítra poprvé uslyšíte písničky k táboráku na Blaníku mezi 18. a 19. hodinou. A bude se tak dít každý víkend. V sobotu i v neděli mezi 18. a 19. budete moci poslouchat písničky k táboráku. A není to jen tak náhodou, protože pokud byste náhodou rozdělali nějaký táborák, nebo si jenom sedli pod pergolu a otevřeli třeba lahvinku vína a chtěli se trošku pobavit a zaspívat si a zrovna by někdo neměl kytaru anebo měl a moc neuměl hrát, tak stačí naladit Blaník a budete se všichni bavit. A navíc pro vás máme úplnou mimořádnost. My jsme poprosili Vojtu Nedvěda a Honzu Nedvěda, aby pro nás nahráli Nedvědovky naživo. A každý letní víkend, všech 9 víkendů, vám tu živou Nedvědovku zahrajeme v éteru Blaník exkluzivně. A navíc přihodíme na náš web a na YouTubeový kanál také video z toho nahrávání. Bude to takové zpestření tohodle našeho programového prvku. No a pokud vás to bude bavit a protáhne se vám zábava i po té 19. hodině, tak stačí přeladit na Český Blaník, na našeho bratříčka, protože tam budou písničky k táboráku pokračovat až do 22. hodiny. Tohle jsme pro vás přichystali. Za chvilku Turbo, taky Lenka Filipová, její dcera Leny. Samotní nejsme nic.
1: A je to tady.
2: Konečně začaly velké letní prázdniny.
1: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
2: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
1: Čeká nás sváteční české pondělí.
2: Na rádiu Blaník.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Těm to zpívá, co? Milli Vanilli. No, i když. Ale kdo ví, jak to bylo, že jo? To vzal čas už všechno. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Alice Spring zaspívá. Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem začít. Taky Marek Ztracený. Časy se mění, jen my vás zůstáváme stýn. Moje milá a naše milá Olga Lounová, optimistka. Plán je úplně jasný, Olgo, my budeme hrát hezky česky celé léto a potom i na podzim, zimě, na jaře, prostě pořád na nás je spolek. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne. Radio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
7: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude proměnlivý. Čekáme převážně oblačno, místy i polojasno a hlavně větrno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
9: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Za volantem.
8: Pozor si dejte na dálnici D1 z Prahy na Brno na 32. a půltém kilometru, kde je mezi jízdními pruhy zakládací klín. Dejte si pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D1 ještě zůstaneme na 35. kilometru u Ostředka ve směru na Brno. Si dejte pozor na nepojízdné osobní auto, projíždějte tu opatrně. A na Příbramsku v Dobříši v Tylově ulici u křižovatky s Příbramskou je silnice uzavřena. Důvodem jsou stavební práce. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na pomoc v mateřství dosáhne víc žen. Letošní úrodu výrazně ovlivní sucho. Wimbledon nabídne duely tří českých tenistů. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Od července se mění pravidla pro peněžitou pomoc v mateřství. Nově na ní můžou dosáhnout i ženy, které už teď nesplňují běžné podmínky pojištění, anebo nejsou v době žádosti nemocensky pojištěné. Víc říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
3: Platí to v případě, že z důvodu předchozího porodu pobírala peněžitou pomoc v mateřství a před nástupem na ní byla v posledních 4 letech účastna nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dní.
2: Nová mateřská půjde z té stejné částky jako minule, jen se přepočítá podle aktuálních pravidel. V Česku už 2 týdny probíhají žně. Letošní úrodu ale poznamená sucho. Obilí bude o 1/6 méně a ještě hůř dopadne řepka. U té bude propad o víc než 17%. Ukazuje to první odhad Českého statistického úřadu. Úroda tak bude výrazně nižší i proti 5-letému průměru. Pražští policisté posílili hlídky na místech s velkým množstvím turistů. Jde třeba o Václavské náměstí, Vrchlického sady u hlavního nádraží anebo Karlovo náměstí. Mezi posilami jsou také těžkooděnci a pořádkové jednotky. Opatření potrvá do konce letních prázdnin. V Londýně pokračuje slavný Wimbledon. O postup do 8. finále dnes zabojují hned 3 české tenistky. Nasazená 10 Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savangekovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Hezké dopoledne, přátelé. Půl minutka zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si ještě jedny zlaté české ručičky s Petrem Slívou, který hned potom nastartuje a odjede obytňákem na sever. A v této hodině vám také prozradím, kde bude další letní koncert Rádia Blaník. Na kterém náměstí, ve kterém městě a jak moc to bude zadarmo. No, úplně, to víte, že jo. Marek Ztracený, moje milá, první píseň této hodiny. Je pátek, juhu.

0: jsou Ozone. Stejně je to zvláštní písnička, co? A je taková chytlavá. Zvláštní to bude i tady na Blaníku, když tady nebude Péťa Slíva, ale on se bude hlásit do vysílání z toho svého obytňáku, takže tady vlastně tak trochu bude. Každopádně ještě teď tady bude živě pár vteřin, no dokonce pár minut, třeba půl minuty bude mluvit. Tak Péťo, zlaté české ručičky jsou tvoje.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinem Žabčíkem. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: A já začnu trošku jinak. Zelenou obcí roku 2025 se stala Ratiboř a Martin Žabčík je starostou Ratiboře. Říkám to dobře takhle?
4: Ano, říkáte to správně.
3: A vy, když to řeknu nadneseně, šéfujete obci, která dokazuje, že komplexní přístup k životnímu prostředí může fungovat i na úrovni menších obcí. To jsem teď citoval. Tak zkuste mi to vysvětlit, čím jste vlastně tak výjimeční.
4: Nevím, jestli jsme v tom výjimeční, ale naše vize je, že se snažíme o to, aby naše obec byla moderní, šetrná, zároveň příjemná pro život. A z toho důvodu se zaměřujeme na úspory energií, využíváme obnovitelné zdroje, hospodaříme s dešťovou vodou, vysazujeme ve velkém zeleň, snažíme se nakládat lépe s odpady a do všeho zapojovat našeho obyvatele. Možná, že ani tak nejde o projekt, ale o dlouhodobou cestu, jak vlastně obec předat dalším generacím v co nejlepší kondici.
3: Jak je to s tou výrobou vlastní energie?
4: My máme na našich obecních budovách několik fotovoltaických elektráren. V celkovém součtu je to 130 kW pík. Dneska vyrobíme více energie, než dokážeme sami spotřebovat a tu, co nespotřebujeme, tak sdílíme anebo následně prodáváme.
3: Jak se zapojují občané třeba?
4: Občané jsou u nás velmi aktivní, pomáhají nám například, když děláme akce, kdy vysazujeme ovocné stromy, protože máme extenzivní sad původních odrůd, tak jdou společně s námi sázet stromy, chodí na různá setkání, kde se bavíme o budoucnosti obce, navrhují různá opatření a projekty, takže jsou u nás občané velice aktivní.
3: To mi řekněte, čím jste je tak dostal a uhranul, že do toho šli s vámi?
4: Já se snažím už dlouhodobě tady o těch věcech mluvit a veškeré projekty, které děláme, tak se snažím veřejnosti co nejvíce představovat, tak aby pochopili, že není důležité jenom tu budovu opravit, ale přidat jí tu přidanou hodnotu v podobě toho zadržování vody, výroby energie a nebo té doprovodné zeleně, tak aby to zapadlo do toho celku, takže se snažím s nimi pracovat tady tím způsobem.
3: Takže obec plná zlatých českých ručiček. Předpokládám, že nás teď poslouchají i starostové jiných obcí. Kdyby se k vám chtěli přijet inspirovat, tak mají dveře otevřené?
4: Určitě, moc rádi je tady u nás přivítáme v Ratiboři.
3: A konec konců, kdyby se k vám zajeli podívat posluchači Rádia Blaník, tak mají asi taky dveře otevřené.
4: Určitě mají dveře otevřené a budeme rádi, když nám taky pošlou hlas soutěži E.ON Energy Globe, ve které teď soutěžíme právě s naší Ratiboří udržitelnou.
3: Pane Žabčíku, já se s vámi teď rozloučím, popřeju vám teda příjemné starostování a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Já vám moc děkuji za rozhovor a zdravím z Valašska.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak, Péťa objevil další zlaté české ručičky. Šťastnou cestu, Péťo. A teď MC Erika Barbara a jejich sen.

0: Alice Springs, vrať se mi zpátky na vlnách v Blaníku. Alice Springs, ta si svůj pseudonym vybrala podle města Alice Springs v Austrálii. Koukám na mapu a Alice Springs je úplně ve prostředku Austrálie, si představte. V Austrálii většina lidí žije na pobřeží, že jo, ale jsou tam i takováhle města uprostřed ničeho. Bývá tam úplně běžně přes 40 stupňů Celsia, takže pokud byste se tam vypravili teď, tak by vás tam zas tak nic moc nepřekvapilo. Ale mají problém s kriminalitou a žije jich tam teda 30 tisíc asi, teďka už asi 31 tisíc. Tak zdravíme do Alice Springs k protinožcům. Kdo ví, kolik je tam teďka hodin, tam bude noc ještě. Olympic, taky jsem se narodil boss, to je píseň, kterou si zahrajeme za chvilku. Zaspívá nám taky Taylor Swift a Olga Lounová. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco.

0: krmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
1: Harley.
3: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
8: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
1: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
8: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
11: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
1: Vraťme čas alespoň na jeden den.
11: Do Třebíblicí jízdějí Lou Vega a Stacy.
1: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
11: Velká devadesátková show.
1: Letní atmosféra.
11: Rodinná piknik zón.
1: A program pro děti.

0: Legendy v Třebíhlicích.cz.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Olga Lounová zase tam bude na letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už za sebou máme Havířov a Domažlice, oba koncerty byly fantastické a teď je před námi Pejr, tedy Pelhřimov. Sejdeme se tam příští pátek 10. července. Bude to v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, oficiálně tedy v 16.55, ale když přijdete o 5 minut později, tak vám toho za stolik ještě neuteče. Kdo tam bude? Olga Lounová, taky Vojta Nedvě.
2: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: Taky Slza dorazí. Rozhodně to nebude zlý, protože zahraje i blanická kapela, tu naší.
2: Slunce dál nám svítí.
0: A spoustu dalších. Přátelé, doražte do Pelhřimova příští pátek v 5 odpoledne na Masarykovo náměstí. Vstupné se samozřejmě neplatí, je to zdarma. A letos pro vás máme navíc speciální dárek. Zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných, a teď se podržte, 100 000 korun na ruku. Tak příští pátek, Pelhřimov.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Na za chvilku další porce písniček, třeba Michal David, když jsou doma galeje na Blaníku.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kněževsi u Rakovníka za 7 milionů 200 tisíc korun. Chalupa ve Veselíčku u Písku za 3 miliony 800 tisíc. Chata v Klášterci nad Orlicí z budově za 2 miliony 600 tisíc. Zahrada v Jiříkově u Děčína za 400 tisíc. A byt 2+1 v Ústí nad Labem Střekově za 2 miliony 399 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
17: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. tedy až doteď.
18: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
17: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
18: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
17: Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Krištofa Sima Martausová, jejich hvězdáři na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, už se na vás těší Ivalecká, sedí venku u kávovaru a čte si knížku. A když na ní mluvíte, tak vás neposlouchá a po chvilce řekne, to bude průšvih. Ale myslíte mi to, co se děje v té knížce, no. Ale připravuje se pilně, nebojte. Mandraže, motýly, to bude další píseň, kterou si zahrajeme. Jasaď mi na chvíli. A v rámci hodinky hezky česky zaspívá i Martin Maxa. Nech je spát, postelík z nebesy. A na Blaník samozřejmě patří Hana Zagorová. Za každou chvíli s tebou platím. Tímto zdravím pana Štefana Margitu, který poslouchá Blaník a říkal, že vždycky, když slyší Haničku, jak zpívá z Blaníku, tak se pousměje. Tak Štefane, doufám, že se máte dobře. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Připomínám, že vám celé léto hrajeme hezky česky. Teď je před námi dokonce česká hodinka a přesně za 5 minut bude poledne. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Máte doma solární elektrárnu?
3: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3 000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
3: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty zamíří ke 24 stupňům. Zítra pak čekejte opět oblačno, polojasno, přechodně přehánky a v odpoledních maximech 21 až 24. Jdeme na silnice.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Pozor, dejte na trase z Prahy na Chomutov za Slaným, bouralo tam osobní auto s nákladním a kolona dál narůstá. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy od Berouna, kde přesně a jak dlouho ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Dopravní nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na 4. kilometru dálnice D5 z Plzně na Prahu. V místě se tvoří kolona a aktuální zdržení je okolo 10 minut.
4: Pozor, dejte na D3 na 112. kilometru směrem na Benešov, leží tam v jízdním pruhu kus dřeva. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Elektroaut se prodává čím dál víc. V Česku chybí dárci krve. Klatovy mají MHD zdarma. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. V červnu si lidé nových elektroaut koupili 2142. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. I přesto se ale elektromobilů v Česku neprodává tolik jako v ostatních státech Evropské unie. Podíl elektroaut na celkovém prodeji aut je u nás kolem 6%. Ve zbytku unie to od ledna do května bylo 20%. Meteorologové opět varují před požáry. Výstraha před zvýšeným rizikem platí pro celý jihomoravský, jižní polovinu Olomouckého a západ Zlínského kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Varování platí po zbytek dneška a po celou sobotu. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, ví mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
7: Samotní policisté, záchranáři a hasiči už tento týden darovali krev ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Městská hromadná doprava jezdí v Klatovech od července zdarma. Cestující mohou v autobusech využívat k nástupu i výstupu všechny dveře, spoje jsou pravidelnější a častější, zastávky jsou na znamení. Hlavním cílem modernizace je rychlejší cestování, snadnější přesun po městě a taky pohodlí. Tolik zprávy a teď jsou na řadě české písničky a český Pepa.
0: A přesně teď je poledne. Děkujeme, Eliško.
3: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
0: Český Pepa, ta si půjde do světa na zkušenou, vezme nějaké ty buchty, že, a bude rozdávat. Přátelé, my před sebou máme českou hodinku. Vy možná před sebou máte oběd, tak já vám přeji dobrou chuť. A v české hodince budeme hrát pouze české písničky. Za malou chvilku se podíváme na ekonomiku, protože jsem zjistil, jakou zajímavost. No a pak už přijde Iva Lická a ta je v dobré náladě, protože je pátek a to, jak jistě víte, jeden velkého juchu, takže být vámi, tak se těším. A tohle je Karel Gott a píseň, která naprosto to shrnuje, o co tady jde. Muzika.
9: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Laufer a La Bamba na Blaníku. Přátelé, víte, jak to říkal Jan Werich? Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to. No prostě peníze hýbou světem, všichni je tak trochu potřebujeme, že jo, k životu, tak proč si o nich občas nepromluvit? A já jsem teď narazil na zajímavou statistiku, že 5 dnů ročně s teplotou nad 40 stupňů Celsia, což už jsme zažili, připraví českou ekonomiku až o 630 miliard korun. Představte si to, že jsme jako méně produktivní a celkově ta společnost jako nepracuje v tu chvíli, jak by asi měla, což se dá pochopit, že když je víc než 40 stupňů Celsia, taky to vysvětluje tu kriminalitu v Alice Springs v Austrálii, jak jsem vám říkal před hodinou, a dohromady to udělá 630 miliardovou ztrátu, to je neuvěřitelné. Tak i v tomhle nám to extrémní vedro škodí. A pak je ještě zajímavost, že za klimatizování dá Čech 10krát méně než Američan. To je co? To já bych čekal, že u nás to bude dražší, a ono ne, Američani 10krát víc platí za tu energii na klimatizování. No, klimatizace je teď obrovský zájem, že jo, to se taky není čemu divit, ale odborníci varují, 8 stupňů je ten maximální rozdíl, který by tam měl být, tak to mějte na paměti, protože mít v létě potom angínu, to není nic příjemného. Martin Max se nám zaspívá, co vy na to? C'est la vie, jdeme na to.

0: Šinasky a stížnost na vlnách Rádia Blaník. Lepší než si stěžovat je vyrazit za kulturou. Činasky budou hrát mimochodem teď v neděli na Karlovarském filmovém festivalu před hotelem Termál. Ještě před nimi bude hrát kapela Dis, ve které shodou okolností hraju na buben, tak se můžete přijít podívat, já vás rád uvidím a potom si užijete činasky. Taky můžete vyrazit za kulturou třeba do pražské galerie Goma, kde je k vidění unikátní výstava o Marilyn Monroe, protože 1. června to bylo 100 let, co se Marilyn Monroe narodila. No a ještě připomínám, že v Karlových Varech už je Dustin Hoffman, takže dostane zítra opravdu, respektive dneska je zahájení. Dneska dostane křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. To je dobře, tomu přeju Dustinovi. Za chvilku Hana Zagorová, Michal Tučný, David Dale a potom už Iva Lecká.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
1: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
1: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
1: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
1: Petr Kolář,
3: Jakub Macholda,
1: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
1: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
9: Migové.
8: Harley.
9: Xindl X.
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky, ty s duhou.
16: A s tákem.
15: Najdete na levné křížovky.cz.
16: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
15: Mua.
17: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou...
17: Bezpotisku.cz.
18: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny.

0: musíš mít letenku na e-shopu Kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: David Dale a čísla na hodinkách. Čísla na hodinkách jsou teď 1, 2, 3, 9 a 2 a 8. A už je tady i Valecká.
1: Správně, já jsem to kontrolovala, tak to teda opravdu, řekla si to správně, ano.
0: Ivuška právě přišla a říkala, byla jsem u Holiče. Tak jsem si vzpomněl na jednu takovou českou kapelu, kontroverzní ze začátku 90. let, nebo z přelomu 80. 90. let. Tam jedna písnička začínala tím, že se Holič zeptal, jak to chcete? A ten zákazník řekl trojkou a začalo to bzzz. No, tak prosím tě, jak tebe střihají?
1: No tak je to velmi podobný, že jo? Já přijdu, chci ostříhat. Oni na mě tak koukají. Takhle, v normálním kadeřnictví na mě koukají, protože nechápou, co chci stříhat.
0: No jasně.
1: Jo? Že tam už jako nic není, jenom že ti, co mají takhle krátké vlasy, tak ví, že každý milimetr jo, je znát a to prostě ti vadí, že jo? A teď já chodím tady k jednomu chlapci vedle a on vždycky už jako přesně ví, jo, milimetry, jasně, takže on to vždycky vezme, tak to jako doupraví, že jo, a vždycky to je poznat. Hmm. Dobře, šikovnej prostě.
0: Ale no. Ivi, ale teď si jak říkám, když ty vždycky nadáváš na ta vedra, jo,
1: no.
0: Tak pamatuješ si, jaký to bylo, když byly vedra a měla si dlouhý vlasy?
1: Pamatuju si to velice dobře, protože jsem měla vlasy až do půly zad a já mám hodně hustý vlasy a to bylo strašný. To bylo strašný. A dokonce jsem si tenkrát koupila. Jsem viděla nějakou černošku a měla na hlavě takový turban, jako víš, ale to nebyl jako nasazovací, to si musíš jako zavázat. Tak jsem si to taky vytvořila na hlavě. Já mám 1,76 m, s tím turbanem jsem měla asi 1,89 m a ještě jsem si dala takový obrovský náušnice do uší a jela jsem vlakem. A průvodčí se za mnou normálně jako přišel asi třikrát podívat a mně už to bylo divný, já jsem si říkala, že už mě kontroloval a on pak přišel jako, už se jako osmělil a přišel znova jako a blíž a říká, můžu na vás jako promluvit a já jasně a on, já se strašně omlouvám, ale můžu si vás vyfotit, já jsem tohle v životě neviděl.
0: Kuriozita.
1: No tak já jsem udělala, ano, jistě beze všeho, že jo, ještě jsem si nasadila ty brejle, tak pán si mě vyfotil, byl šťastný, no možná, že to do dneška koluje mezi jeho přáteli exotika ve vlaku.
0: Já myslel, že přišel průvočí a chtěl se zeptat, jestli v tom nepašuješ nějaký kontraband, víš. Ivuška tady s vámi bude, protože dneska je co, Ivi?
1: No, den velkého juchu.
0: Wow, tak se tady mějte krásně, přátelé, a krásný prodloužený víkend.
2: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět.
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Lenka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jsme mladí
14: a neklidní.
13: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
15: Piráti, jdeme! Ahoj!
14: Kdo si hraje nezlobí, ne?
13: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v
10: Příbrami.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
18: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Ano, dejme světu šanci, zpívala Helena Vondráčková na Blaníku. Krásný dobrý den, pátek, konec pracovního týdne, den velkého juchu. Nebojte se, zaradujeme se, čas na to přijde už za chviličku. No a potom rozjedeme další písničky, dáme si třeba Nightwalk.
1: Nikdo však u nás neměl tušení, že globální...
0: A čekám na signál, taky Jeleny.
2: Jestli si ještě někde kolem, prosím, rad se, jak ti můžu zborat.
0: A mistr Jiří Korn. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a potom už rozjedeme páteční odpoledne na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, pozdějším odpolední oblačno a k večeru i zataženo a slabé přehánky. Naměříme 21 až 24. Teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: Vážná hromadná nehoda blokuje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D5 na 4. kilometru. Silnice je zúžená na jeden jízdní pruh a v koloně necháte 20 minut. Zavřená je D1 ve směru do Brna, a to mezi exitem 49 Psáře a 56 Soutice. Důvodem je porouchané auto. A na dálnici D4 na 39. kilometru ve směru na Strakonice se srazila dvě auta, ale tady je zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Pavel se na sam... Po úderu Blesku na Slovensku se zranili tři Češky. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hrad potvrdil, že prezident Pavel v úterý ráno odletí vládním speciálem na summit NATO do Ankary. Před odletem proběhne krátký briefing. Vládní speciál s delegací s premiérem Babišem, šéfem diplomacie Macinkou a ministrem obrany Zúnou odstartuje krátce před Pavlem. Rekonstrukce silnice 1/35 zkomplikuje o víkendu dopravu na příjezdu do Liberce směrem od Prahy. Zítra stavbaři začnou s přípravou omezení a v pondělí 6. července stavební práce odstartují. Opravy asi 2-kilometrového úseku mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou potrvají téměř půl roku. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani na 6. července. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
7: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den české státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
6: A kromě toho ještě na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den o 12 hodin. V Nízkých Tatrách udeřil do blízkosti tří českých turistek blesk. Když se přiblížila bouře, byli na túře. Zavolali proto na horskou službu, aby jim poradila, kde se schovat. Po chvíli volali znovu s tím, že jedna z nich pociťuje nevolnost, pálení a brnění ruky. Horští záchranáři je odvezli do nemocnice v Brezně. Ženám se naštěstí nestalo nic vážného. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Iva.
4: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé. Dnes je den velkého juchu. No tak sláva a jupajdá pátek, radujme se.
8: Volejte sláva! tři dny se radujte.
0: No a tentokrát se fakt budeme radovat tři dny, protože v pondělí je státní svátek. Přátelé, těšíte se? Možná vám startuje dovolená, možná jste si to jenom prodloužili, že jo? Vy jste měli prostě víc volna. To jste ale chytrý hlavičky, to jste udělali dobře. No, přátelé, za chvilku probereme klimatizaci ve vlacích. To je hodně zajímavé téma. Páteční odpoledne na Blaníku tedy budiš zahájeno za minutu 13 hodin.

0: Byl Adam Ďurica a Nelutujem. No a teď se podíváme do vlaků Českých drah. V horkých dnech, pokud cestujete vlakem, jistě oceníte, že je ve vozech klimatizace. Jak funguje klimatizace ve vlacích, nám poví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia, které jsou také doporučeny zdravotníky. Aktuální teplotu ve vozidle však ovlivňuje řada dalších faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku nebo působení tepla z elektronických zařízení, která jsou používaná ve vlaku, jako jsou třeba laptopy.
0: Nutno říct, že to alespoň ve vlaku, ve kterém tedy denně jezdím já, funguje skvěle. Ještě teda by bylo fajn, kdyby někteří spoluobčané nečmárali po stěnách, neničili sedačky nebo stolečky, nenechávali na stolcích třeba, já nevím, plechovky od piva a tak. Já jezdím, přiznávám, první třídou, která se od té druhé liší jenom tím, že má pohodlnější sedadla a vyšší cenu jízdného. Jinak fakt ne. I tady se ovšem najdou špinavé sedačky, počmárané stolky. Je to o lidech, je to o nás a to je strašná škoda. Za klimatizaci nicméně palec nahoru. A teď už jeleni někde kolem na Blaníku.

0: celá já. Pořádně za to vemte, šup a už to padá, že jo? A ve studiu je Eliška a ta pro vás má další informace z mistrovství světa v hokeji. Vlastně ne, ve fotbale.
1: To máš hokej trošku.
0: Já jsem hokej, no to je pardon.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Na světovém šampionátu se dneska rozhoduje o posledních 8 finalistech. Dneska v 8 večer je na programu zápas Austrálie-Egypt. V 15:30 v noci vyrazí do boje Kolumbie s Ghanou. Zajímavější ale možná bude spíše duel, který začíná o půlnoci. Úřadující mistři z Argentiny narazí na jedno z překvapení letošního mistrovství, Kapverdy. Ty chtějí pokračovat v pohádkové jízdě a na Argentince se věří. Dál se naopak nepodívají Chorvaté, kteří nestačili na Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Pro chorvatského kapitána Luku Modriče, který se svým nároďákem na posledních 2 mistrovstvích bral cenný kov, to bylo smutné loučení. Po zápasu se navíc opřel do videorozhodčích. Obě klíčové situace v zápase totiž dopadly v neprospěch Chorvatů. Modrič se domnívá, že systém není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva. Závěrem ještě dodám jednu zajímavost. Kvůli neúspěchu na šampionátu skončilo už 7 koučů. Kromě Miroslava Koupka skončili i trenéři Tuniska, Skotska, Koreje, Ekvádoru, Nizozemska a taky Německa. Tolik z fotbalového speciálu, další připravíme zase zítra.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.

0: historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
2: Na co?
1: Na naši fotovoltaiku.
2: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
2: Tak to máme jasno.
3: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Letos byl jednou z hvězd a gratulantů na našem konopišti. Jiří Korn byl naprosto skvělý. Já prostě obdivuju, co všechno dělá a kam to dokázal dotáhnout. A i když víme, že už je prostě ve věku, kdyby měl spíš odpočívat a užívat si, tak pořád je aktivní a je skvělý. Jiří Korn byl teď na Blaníku. My ale míříme do Telče. U tamního štěpnického rybníka je teď totiž k vidění 4-tunová drátěná socha psa Vulpes God. Na hrázi rybníka ji včera umístil Jeřáb pod dohledem jejího autora Františka Skály.
1: Jsem velmi spokojený. Každým stěhováním se trošku tady něco, tady jsme zjistili, že chybí matka, ale snad to je v pořádku, snad to tam dáme zase, takže dobrý. Ale je to náročný, musel tam vlíst tady místní kurátor, jinak tam vždycky lezli nějaký mladý hoši, ale tady písce. Se přidělává to ucho, který se kvůli tomu, že to je s uchem nadměrný náklad na šířku, tak se vždycky musí sundat to ucho na ten transport, s čím jsme nějak nepočítali dopředu, že se bude takhle často stěhovat.
0: Jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, František Skála, bude mít totiž v městské galerii Hasičský dům od 5. srpna velkou výstavu. Tak nejdřív běžte omrknout psa u rybníka a pak jste na výstavu zváni. No a my se na Blaníku zase vracíme k písničkám.
2: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
3: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
2: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
3: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
2: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
3: Písničky k táboráku
2: na rádiu Blaník.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Frankie Goes to Hollywood a Relax na Blaníku. 14. hodina se nám blíží. Za chviličku budeme pokračovat, dáme si počasí, mrkneme se, jak to vypadá, jak moc se nám na víkend ochladí, taky jak nám to jezdí na silnicích a co je nového, to nám řekne Eliška Potrubová, no a potom Michal David. Taky Tomáš Klus a Pocity. A Karel Zich, Není všechno paráda.

0: minut 14 hodin. Za chvilku jsme zpátky.
1: Rádio Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude zpočátku jasno nebo polojasno. Postupně čekejte oblačno, v pozdějším odpoledni a k večeru i zataženo a ojediněle slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
3: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Půl hodiny necháte v koloně na příjezdu do Prahy od Berouna. Proč ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
4: Na dálnici D5 ve směru do Prahy na 5. kilometru se odklízejí následky po hromadné nehodě a aktuálně se projíždí pouze pravým jízdním pruhem.
2: 20 minut navíc budete potřebovat při cestě na letiště. Kolona na D7 popojíždí už od Středokluk. Zdržení je i v opačném směru. Zavřená je dálnice D1 ve směru do Brna, a to mezi exitem 49 Psáře a 56 Soutice. Důvodem je porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sněmovna schválila úpravu pravidel k omezení obstrukcí. Královéhradecká policie pátrá po podvodných natěračích. Konečná metra D bude mít jiný název.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna schválila změny pravidel jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela koalice ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS hlavně omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze. Novinka taky dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Lidé na Královéhradecku by se měli mít na pozoru. Skupina 4 mužů totiž podvodnou nabídkou nátěru střechy připravuje starší lidi o peníze. Podle kriminalistů po odvedení práce chtějí výrazně vyšší částku, než na jaké byli se zákazníkem domluvení. Podezřelým je mezi 20 a 45 lety a mají slovenský přízvuk. Brno spouští svůj vlastní portál dopravy. Digitalizace komunikace občanů s magistrátem patří totiž mezi jednu z jeho priorit. Co za výhody tato novinka přináší, prozradí mluvčí města Klára Opálková.
7: Pro lidi větší komfort, předvyplněné formuláře, nastavení notifikací nebo personalizovaný obsah, například výše poplatků, pro město menší chybovost při podávání žádostí, napojení na spisovou službu a ekonomický systém pro ověřování stavu poplatků i bezpečné provozní prostředí.
6: Lidé se do něj dostanou jednoduše pomocí identity občana. Budoucí konečná stanice nové linky pražského metra D by se mohla jmenovat Prameny. O změně z pracovního názvu Depo Písnice rozhodla místopisná komise. Konečné slovo ale bude mít Rada hlavního města. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
5: na Rádiu Blaník.
0: Víkend na Blaníku bude stát za to, mně můžete věřit. Rozhodně doporučuji poslouchat, protože to pro vás může být vstupenka k moři. Za chvilku řeknu víc. A v dobré zprávě nabídneme jeden opravdu dobrý skutek. Možná jste jeho součástí. Víc už řekne kolegyně Sára Dvořáková. Teď ale startujeme další odpolední 60-minutovku s Michalem Davidem. Tak dobrý den.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky, celé léto.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Tak to byli Bonnie M a vy posloucháte Rádio Blaník a bylo by moc fajn, kdybyste poslouchali i o víkendu.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Já vím, že vy poslouchat budete, ale proč se vám to může vyplatit? Protože s námi a s CK Blue Style můžete za tři české letět za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Vyhřáté průzračné moře, dlouhé pláže, tak přesně tohle na vás možná už brzy čeká. Zkuste už tuto sobotu a neděli najít v našem vysílání hned po sobě tři jdoucí různé písničky od stejného interpreta. Zazní bez jakéhokoliv přerušení. No a jakmile dozní poslední z nich, tak to už znáte. Okamžitě všeho necháte a voláte do studia na 800 109 109. A když budete mít štěstí a budete první, no tak vyhrává. A letíte za tři české za sluníčkem do Egypta. Tak už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem. Na Rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Pocity a Tomáš Klus na Blaníku. Akademie věd České republiky ocenila 23 mladých vědců a vědkyň prémií Otto Wichterleho za rok 2026. Ocenění je určeno mimořádně talentovaným badatelům na začátku jejich vědecké kariéry a patří mezi významné domácí vědecké ceny. Laureáti získávají taky finanční podporu, která se rozkládá do 3 let. Ocenění získali třeba badatelé zaměření na astrofyziku, materiálový výzkum, medicínu, společenské vědy i environmentální témata. Od svého vzniku v roce 2002 jí získalo už více než 560 mladých vědců a vědkyň, z nichž se mnozí později stali uznávanými odborníky ve svých oborech. Tohle je pro Česko bezesporu skvělá zpráva a moc všem mladým fandím. No a další dobrou zprávu pro vás chystá Sára Dvořáková už za chvíli.

0: Hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem. Už tento víkend u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Na okno nebo na auto?
4: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
4: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
4: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
12: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
13: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
12: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
11: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
12: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
11: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
12: www.zamek-konopiště.cz.
14: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Pro Fivoda.cz.
16: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
17: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
18: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
19: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
20: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
21: A jaké?
20: Alfa křížovky, ty s duhou.
21: A s ptákem.
20: Najdete na levnekřížovky.cz.
21: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
20: Mua.
22: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
23: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
24: Vraťme čas alespoň na jeden den.
23: Do Třebíli střížděj Vega

0: Podívejte na legendy v Třebívlicích.cz.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.

0: Pohodové odpoledne ze studia Rádia Blaník. Tohle byl Marek Ztracený.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a ve studiu už je Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Děkuju, ahoj a dobré odpoledne všem, to páteční, že
0: no
2: ano?
0: Jo, páteční, víkend je před námi a ty pro nás máš dobrou zprávu, tak povídej.
2: Ano, ta totiž ukazuje, že když je potřeba, Češi umí držet při sobě. Všechno to začalo těšením se na letní tábory. Desítky dětí z dětských domovů už měly zbalené batohy, stály na nádražích a těšily se na začátek letních radovánek. Autobus ale nepřijel. Vychovatelé se marně snažili dovolat pořadatelům, telefon však nikdo nezvedal a po více než hodině čekání bylo jasné, že žádný tábor nebude.
0: Ježišmarja.
2: No, místo vysněných prázdnin se děti vracely zpátky do domovů zklamané a nechápali, co se vlastně stalo. Pro vedení domovů to navíc znamenalo velké komplikace. Narychlo museli schánět vychovatele z dovolených, zajistit dětem program i stravování a řešit peníze, které za tábory už předem zaplatili. Pak ale došlo na veřejnou sbírku. Ta měla vybrat 2 miliony korun. Do pomoci se zapojili tisíce dárců z celé republiky a během jediného dne poslali více než 2,5 milionu korun. Díky jejich štědrosti děti o prázdniny nepřijdou. Vybrané peníze zaplatí nové letní tábory i mimořádné náklady, které vznikly. Z příběhu velkého zklamání se tak během jediného dne stal příběh obrovské lidské solidarity.
0: Ježiš, to je hezký.
2: Mě úplně mrazí.
0: No, ale my to umíme. My když chceme, tak umíme pomáhat. Já s toho mám velkou radost. No tak hlavně, aby si to děti užili. To je báječná dobrá zpráva při pátku. Sáro, moc za ní děkujeme a přeju ti hezký víkend.
2: Já taky přeju, moc děkuju.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: A je to tady.
3: Konečně začaly velké letní prázdniny.
1: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
3: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
1: Čeká nás sváteční české pondělí.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
14: Češi milují francouzské komedie a my na televizi Seznam to dobře víme. Proto se už dnes večer můžete příjemně pobavit u příběhu o smolaři, který se svou smůlou dostal až na televizní obrazovky. Život plný malérů si nalaďte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Locomotion a 15. hodina je před námi, za chviličku další české písničky. Dáme si Karla Gotta, Jestli tě budu mít rád. Taky k výškám a vzhůru s Olgou Lounovou. A zaspívá i Iveta Bartošová a dáme si třeba tři oříšky. I dál vám budeme na vlnách Blaníku hrát hlavně hezky česky. Za 7 minut bude 15 hodin. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně čekejte oblačno, v pozdějším odpoledni a k večeru přechodně i zataženo a slabé přehánky. Nejvyšší teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů. Teď už jsou tu informace z dopravy.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
2: Pozor, dejte na dálnici D1 na 16. kilometru ve směru na Prahu. Pravý jízdní pruh tam blokuje porouchané nákladní auto. Kolona má 2 kilometry a dál narůstá. Na dálnici D10 na 51. kilometru také na příjezdu do metropole stojí dvě porouchaná auta. Na hlavním tahu z Prahy na Tábor před Benešovem se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Pozor na Lounsku v Opočně, kde došlo k nehodě dvou dodávek. Projíždíte kyvadlově se sníženou rychlostí. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: SPD nesouhlasí s mandátem na summit NATO. Stát zatím prodal dálniční známky za miliardy. Pardubický kraj propojí pohyb v přírodě s aplikací. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Šéfovi SPD Okamurovi vadí schválený mandát české delegace na nadcházející summit NATO. Nesouhlasí hlavně s deklarovanou podporou Ukrajiny a zvyšováním výdajů na obranu. Okamura to řekl serveru Novinky.cz. Zdůraznil, že materiál nevznikal na rezortu obrany, který vede nominant SPD Zuna, ale na ministerstvu zahraničí. A tomu šéfuje motorista Petr Macinka. V prvním pololetí roku prodal stát přes 5 milionů dálničních známek v hodnotě víc než 5 miliard korun. Ročních se prodalo méně. Měsíční, desetidenní a jednodenní známky ale zaznamenaly nárůst. Vyplývá to z dat společnosti Cendis. V Česku vznikají další místa, která propojují pohyb v přírodě s mobilními aplikacemi. Pardubický kraj podpořil vznik nového areálu v aplikaci Venku App v rekreačních lesích pod Hůra u Chrudimi. Co je součástí, ví radní Petra Šimečková.
5: Jsem moc ráda, že Pardubický kraj může takovou skvělou aktivitu podpořit. Lokalita na Podhůře je krásná a každý návštěvník si zde najde to své. Kromě tras s pátráním po kontrolních bodech je zde rodinný park, cyklistické trasy, hypostezky i trasy pro vozíčkáře.
4: V celé republice je už téměř 50 takových areálů. Cílem je dostat lidi do přírody. 11-letého českého chlapce v Tyrolsku srazilo auto. Hochil na kole a při nehodě utrpěl vážné poranění předloktí. Záchranáři mu na místě poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice. Příčiny bouračky teď vyšetřuje policie. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
1: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Já ti děkuji, sestro, a můžeme pokračovat dál. Za chvilku nás Mirek Táborský vezme už podruhé za větrníky do muzea a taky do Přemyslovic a prozradím, jaká rostlina se stala rostlinou roku 2026. Je mi sympatická, musím říct, moc se mi líbí, mám jí ráda. To vás asi nezajímá.
6: Je to divizna?
0: Jak jsi přišla brzy na diviznu v souvislosti se mnou?
6: Napadlo mě
0: jo, takhle, aha. Vidíš, to snad není možný. To je neuvěřitelné. Kdyby řekla růže, že jo? Jo? Mezi trním tady, že jo? Ne. Divizna. Píš psát zprávy. Utíkej.

0: To byla Olga Lounová, naše parťačka, dáma, se kterou vyrážíme na letní koncerty a která také letos byla a byla skvělá na Konopišti na našich narozeninách. Tak jsme si ji teď zahráli, no a teď vzhůru ne k výškám, ale za větrníky je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na výstavu Vítr v lopatkách do Technického muzea v Brně, která se koná do 14. června. A ve stejný den, tedy v neděli 14. června, ale i předtím v sobotu, můžete navštívit asi 30 historických větrných mlýnů zpřístupněných po celé republice. V Přemyslovicích, nedaleko Prostějova, už jsem vám představil větrný mlýn holandského typu. V jeho sousedství je také malý větrný mlýnek z Vyšní Lhoty na Ostravsku. Byl ale natolik schátralý, že jeho zbytky odborníci zaměřili a v Přemyslovicích vyrostla jeho přesná replika. Malé větrné mlýnky s turbínou, které se stavěly v krajině mezi Frýdkem Místkem, Českým Těšínem a Karvinou, jsou pravděpodobně evropským unikátem. Stavěli si je převážně místní kovozemědělci, tedy majitelé drobných usedlostí a hospodářství, kteří dojížděli za prací do dolů a hutí. Jejich obydlí byla obklopena 1 až 3 hektary polí, kde pěstovali i obilí, které si pak mohli na mlýncích sami sešrotovat. Malé mlýnky na větrný pohon nahradily dříve pracné mletí na ručních mlýncích. Tento pokrok souvisel s výrobou větrných čerpadel s železnými rotory různých rozměrů firmou Kunz v Hranicích. Protože ostravští kovozemědělci uměli pracovat s železem, postavili si někteří celé zařízení sami. A v Horní Datyni se dokonce místní kovář na výrobu zařízení mlýnků specializoval. Mlýnky měly nejčastěji podobu malé dřevěné stavby s půdorysem kolem 3x4 metry. Větrná turbína byla umístěna na trubkovém stožáru, kterým procházela hnací hřídel jednoduchého mlýnského složení. Méně se vyskytovaly stavby zděné, na kterých nesl větrné kolo železný příhradový stožár. Když ale do kraje dorazila elektrifikace, začaly mlýnky chátrat a mizet. Dochovalo se jich kolem 50. No a repliku jednoho z nich si můžete prohlédnout v neděli 14. června právě v Přemyslovicích nedaleko Prostějova. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl Fleret a Zafoukané na Blaníku. Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku 2026 hořec brvitý. Nápadná modrofialová rostlinka roste hlavně na suchých loukách, mezích a vápnitých trávnicích. Zatímco v některých horských oblastech ji lidé mohou potkat poměrně běžně, v nížinách patří některé druhy hořců a jejich menších příbuzných hořečků mezi silně ohrožené. Do ochrany hořce se může zapojit i veřejnost. Rostlina kvete obvykle od července do září a lidé, když na ní někde narazí, tak své nálezy můžou sdílet, samozřejmě vyfotit, že, a sdílet prostřednictvím portálu i Naturalist. Součástí celoroční iniciativy budou také různé komentované vycházky, přednášky, další akce, které můžou lidem přiblížit nejenom hořce, ale i hodnotu českých luk a dalších rostlin. Tak, tolik tedy z našich českých luhů a hájů a za chviličku další písničky. Dáme si Elány a Ulici a taky Hanku Zagorovou Líto, je mi líto. Už za chvíli.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Miráš.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
16: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
18: Zábava vlny tobogány!
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka!
19: Plno tobogánů a skluzovek!
18: Tak všichni rychle do plavek!
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku!
18: Relax, drinky, animace!
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže!
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahitské léto! Zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
20: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
20: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
20: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon. Tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
20: Protože dobrá investice si zaslouží.

0: Tak to byly Eláni a Ulica. 15 hodin a 40 minut je přesný čas, než se s vámi rozloučím. Tak pro připomenutí, máme před sebou prodloužený sváteční víkend. Pojďme si říct, jak to bude v neděli a v pondělí s velkými obchody. Řekne nám to mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
0: No, tak je to jasné jako facka. Samozřejmě některé výjimky mohou být. Je dobré, jak jsme slyšeli, se informovat. Ode mě je to dneska všechno. Za chvilku už Martin Ledinský. My se uslyšíme v sobotu a v neděli v dobrých radách do zahrady. V pondělí je svátek, takže v úterý tady budu ve 13 hodin. Mějte se, bájo, a užijte si prodloužený víkend. Jo, a kdybyste měli cestu do Hejnic u Liberce, tak tam celý víkend moderuju akci, tak vás ráda uvidím. Ahoj.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více info v restauracích.
14: Jsme mladí a neklidní.
15: Jdeme na to!
14: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
16: Piráti, jdeme! Ahoj!
14: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
17: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
18: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
19: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Bad Boys Blue na Blaníku. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Helena Vondráčková. Těšte se taky na malinovej sirup od skupiny Miraj.
1: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozplakala tráva.
0: A zpívat vám bude taky Lenka Filipová.
2: Za všechno může čas.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 16 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, k večeru i zataženo a slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
6: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
3: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D5 na 2,5 kilometru ve směru na Prahu blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním a kolona má 3 kilometry. Pozor, dejte na trase mezi Táborem a Pelhřimovem na úrovni zárybničné Lhoty, kde se srazila dvě auta. Bouračku dvou dodávek vyšetřuje policie na Lounsku v Opočně. Tady se projíždí Kyvadlově s venčím zdržením. A porouchané auto nepřehlédněte přímo na dálnici D5 na 13. kilometru ve směru na Plzeň. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod, jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Pohonné hmoty o prodlouženém víkendu podraží. V případu pádu lanovky v Liberci padlo obvinění. Při zbraňové amnestii převzala policie tankový kulomet.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou opět nahoru. O prodlouženém víkendu může litr benzínu stát až 1,40 korun a 10 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů za litr. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd v Liberci 3 lidi a České dráhy. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Národní dopravce lanovku dříve vlastnil. Dráhy ale opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se mu bránit. Při pádu jedné z kabin před 5 lety zemřel průvočí. Pražany už další vlna veder jen tak nerozhází. Město totiž spouští novou mapu oáz chladu. Ta se v horkých dnech stane spásou pro každého, kdo zatouží po příjemném úkrytu před sluncem. Jak pomůcka funguje a co tam najdeme, ví mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
8: nebo taky místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. Lidé během zbraňové amnestie odevzdali celou řadu rarit. Třeba policie v Jihomoravském kraji převzala během akce po domácku vyrobený střílející nůž, tušku anebo ruský tankový kulomet. V kraji lidé odevzdali dohromady více než 500 kusů zbraní. Nejčastěji šlo o kousky z obou světových válek. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Martin.
0: Eliško, děkujeme a za minutu a půl bude 16 hodin. Hezké páteční odpoledne.
3: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Jak to vypadá s dálničním úsekem mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm? To se na Blaníku dozvíte za chvíli. A teď už pro vás máme Helenu Vondráčkovou. Ať se vám páteční odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Jste s Blaníkem, přejeme krásné páteční odpoledne. A teď jedna dobrá zpráva z dálnice D3. Její nový úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm se řidičům otevře dřív, než bylo v plánu. Podrobnosti dodá zástupce zhotovitele Pavel Fišar.
1: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Stavbu se nám jako zhotoviteli podařilo urychlit zhruba o měsíc, takže místo na konci prázdnin budeme zprovozňovat na konci července.
0: No skvělé, tak díky za to a všem řidičům přejeme šťastnou cestu. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku skútr, Lenka Filipová a tady už jsou Miraj.

0: Na Blaníku skútr, za 8 minut bude půl páté. Blíží se první pondělí v měsíci a bude to navíc sváteční pondělí. Jako obvykle vám budeme celý den hrát jenom české písničky. Žádná zahraniční se sem tradičně o prvním pondělí v měsíci nedostane. Tak se těšte a o svátečním pondělí 6. července si s námi na Blaníku pěkně zaspívejte. Hezky česky, to na Blaníku bude i za chvíli, chystáme Vojtu Nedvěda.
1: Miluju a chci s tebou být.
0: A nebude chybět ani Svaz českých bohémů od Bohnoutů a z těch zahraničních to bude skupina ABBA. Hezký pátek.
2: 7,5 kila radosti.
3: To je lekošunka na kosti.
2: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
3: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
10: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
11: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
10: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
10: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
10: www.zamek-konopiště.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
15: A jaké?
14: Alfa křížovky, ty s duhou.
15: A s ptákem.
14: Najdete na levnekřížovky.cz.
15: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
14: Mua.
16: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
17: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
18: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
17: To je Nahoru Resort Monínec.
18: Dětský program.
17: Letní kino.
18: Nová bobová dráha.
17: A hvězdné čtvrtky.
18: O prázdninách vystoupí
17: Petr Kolář,
18: Jakub Macholda,
17: Hypochondr
18: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
17: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
19: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande?
20: Levo Sprák,
19: největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
21: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
22: Milí šikulové a milé šikulky,
23: hledáme možná právě vás.
22: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
23: Zlaté české ručičky
22: na rádiu Blaník.

0: Blaníku Vojta Nedvěd, kterého už za týden uvidíte a taky uslyšíte v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě tam bude, milí Blaníci, náš další letní koncert. Tentokrát za vámi dorazíme příští pátek 10. července na Masarykovo náměstí. Celé to odstartuje v 5 hodin odpoledne. No a kromě Vojty Nedvěda vám zahrají a zaspívají Olga Lounová, skupina Slza, čím blíž jdu k tobě, tím si dál. A nebude chybět ani naše blanická kapela. Vstup je zdarma a pozor, letos pro vás máme navíc i speciální dárek, a sice z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte příští pátek 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí uskuteční náš další letní koncert.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za chvíli na Blaníku Ricky Epovery, Lucie Bílá nebo taky Phil Collins. A pozor, ještě pro vás chystáme toto.
3: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
3: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
3: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
3: na Rádiu Blaník.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Janek Ledecký na Blaníku, před námi jsou další zprávy a hned po nich Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Těšte se i na Karla Gotta. Nebo na Brontosaury. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 4 minuty bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně čekejte oblačno v pozdějším odpoledni a k večeru přechodně i zataženo a ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
3: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Provoz vázne na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Půl hodiny po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna od 8. kilometru. Důvodem je nepojízdný kamion, který blokuje pravý jízdní pruh na 16. kilometru.
2: A porouchaný kamion brzdí provoz také na dálnici D4 na 28. kilometru na příjezdu do Prahy. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na základních obilovin se letos sklidí méně. Na Ústecku řeší bílou pěnu v řece Bílině. V Barceloně startuje cyklistická Tour de France. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku už 2 týdny probíhají žně. Letošní úrodu ale poznamená sucho. Obilí bude méně, jak odhaduje Český statistický úřad. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Renata Vodičková.
7: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. První odhad sklizně je nižší meziročně o 16% v porovnání s 5letým průměrem o 12%. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
6: Málo bude i řepky, sklizeň u ní klesne meziročně o více než 17%. Na řece Bílině u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevil bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy. Ty sice nespůsobují úhyn ryb, ale mohou pro ně být stresorem. Situaci řeší havarijní technik povodí Ohře. V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme během slavnostního večera americký herec Dustin Hoffman. Festival uvede do 11. července přes 130 snímků. Fanoušci cyklistiky se dočkali. Po roce opět začíná legendární Tour de France. Na start nejslavnějšího závodu planety se poprvé v kariéře postaví i český cyklista Matias Vacek. Má životní formu a touží vyhrát alespoň jednu etapu. Tour startuje zítra odpoledne v Barceloně. Tolik zprávy, teď má slovo Martin.
0: Eliško, děkujeme, za půl minuty bude 17 hodin.
1: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: V polovině pracovního týdne jsme tady u nás na Blaníku přivítali dalšího hosta, a sice jednoho hudebníka, producenta a hitmakera. Kdože to byl a o čem se také mluvilo, to se dozvíte za několik minut. Za 100 let Kaoma a právě teď Petr Kolář. Tak hezký poslech.

0: za 100 let.
1: Za 100 let na Blaníku, hezké odpoledne. Ve středu jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta, hudebníka, producenta a hitmakera Jendu Vávru. A došlo i na písničku Slunce dál svítí.
2: Slunce dál.
1: Tu nám Jenda napsal před 2 lety, když jsme slavili čtvrtstoletí Rádia Blaník.
3: Byla to takzvaně těžká písemka, protože jako když se dělá takhle píseň na zadání, už to moc nedělám, se přiznám teďka zase tolik, jako spíš pracuji jako konkrétně s těma interpretama, ale tady vlastně to zadání bylo prostě 25 let Blaníků a ještě široká škála zpěvaček a zpěváků, kteří třeba by se jinde nepotkali než té písni, takže nám to s mladým a talentovaným Matoušem Zvonařem dalo velkou práci to dát dohromady, ale na druhou stranu musím říct, že z toho výsledku mám radost. Je to zase úplně jiný typ písně, než takhle třeba běžně dělám, takže jako bylo to i pro mě také trošku jako výlet jinam, ale přesně, má to i nějaký odkaz třeba k tomu, k té písni za 100 let, tak myslím si, že ta kontinuita je tam znát a pokud dělá radost a ještě pokud si posluchači budou moct díky ty písni něco málo vydělat, no tak je, tak já jsem rád.
1: Ano, už příští týden začne naše velká letní hra, ve které si budete moct něco vydělat a hlavní roli v tom bude hrát právě tahleta písnička Slunce dál svítí. Už v úterý vám řekneme víc a celé povídání s Jendou Vávrou už můžete slyšet i vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Richard Miller, Scorpions a právě teď skupina Poetika.

0: Richard Miller na Blaníku, za 7 minut bude 17:30. Za necelou vlastně hodinu, teda to nám to letí, začne další díl České desítky. V ní opět 10 nejhranějších českých písniček v českém a moravském éteru za uplynulý týden. Česká desítka začíná v 18 hodin a v ní mimo jiné tahle písnička od Marka Ztraceného. Prosím tě Bože, ať už je pátek. A je to tu? Taky UDG. Nebo Tereza Mašková. A další české písničky, které se za uplynulý týden nejvíce hrály v éteru tuzemských rádií. Česká desítka s Petrem Slívou začíná tedy dnes v 18 hodin a reprízu si pak můžete poslechnout v neděli od pravého poledne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Mike Oldfield a Maggie Reilly, Karel Gott a nebo taky Brontosauři.
1: Blaníci,
2: pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těší se na

0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Un, dos, tres!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarašar!
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
13: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
14: Vraťme čas alespoň na jeden den.
13: Do Třebíny přijíždějí Lou Vega

0: Více na legendy v Třebíjvlicích.cz.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na Exim Tours.

0: Na blaníku brontosauři, dlouhán Franky, no už jenom zapálit oheň a opékat špekáčky.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Co vy a táborák teďka přes léto? Napíchnete si taky pěkně na ježka naříznutý špekáček, na klacek či opékací jehlu? To je věc, která k létu určitě patří, stejně jako takové ty klasické kytarové písničky k táboráku.
2: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen.
0: U nás na Blaníku si budete moct připomenout ty nejhezčí, a to každou sobotu a neděli večer od 6 do 7. A každý víkend pro vás máme navíc jeden speciální dárek, a sice jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás zábava u ohně nebo grilu protáhne, jo, tak stačí si pustit naše DAB rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme, a to od 7 večer až do 10 večerní.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku R.I.M. Iveta Bartošová, anebo taky Jan Sahara Hedl s Bárou Bazikovou.

0: hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsme mladí
11: a neklidní.
10: Jdeme na to!
12: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
14: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
15: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Jan Sahara Hedl s Bárou Bazikovou na Blaníku. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky s Petrem Slívou a v ní mimo jiné Tereza Mašková, Xindl X jako nebo taky UDG. Na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 18 hodin.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo a k večeru se mohou přehnat slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: V Praze na Novém městě na Jiráskově mostě směrem na Smíchov bourala 2 auta a zablokovala 1 jízdní pruh. Zdržíte se v koloně. Odstavená dodávka je v Brusnickém tunelu směrem na Smíchov. Na Invalidovně v Sokolovské ulici u křižovatky za Invalidovnou bourala tramvaj s dodávkou, provoz je tam omezený a v Holešovičkách na úrovni Bulovky směrem na Letňany stojí porouchané auto. Na Novopatské směrem na Ústí nad Labem se kvůli rekonstrukci Kbelské táhne kolona už od sjezdu na Satalice a zdržení stále narůstá. Postojíte si i v opačném směru. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný večer.
4: Ráno do práce.
2: O víkendu na výlet.
4: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Elektroaut se prodává čím dál víc. Na prodloužený víkend se připravuje taky policie. Ve Venezuele vyprostili strosek živého muže. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. V červnu si lidé nových elektroaut koupili více než 2000. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. I přesto ale se elektromobilů v Česku neprodává tolik jako v ostatních státech Unie. Policie zadržela vandala, který v Praze poničil sochy na Rudolfínu. Nepochopitelný čin provedl 40-letý muž ve středu. Kladivem zhruba 20krát udeřil do 2 soch na bočním schodišti. Za poškození cizí věci mu hrozí 3 roky vězení. Prodloužený víkend začíná a řada lidí míří na chaty, chalupy nebo na dovolené. Na silnicích se to bude auty jen hemžit a v pozoru jsou proto policisté. Ti budou na bezpečnost dohlížet. Na co se zaměří, popsal v České televizi ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
6: Se zaměřujeme na celou řadu oblastí, které jsou těmi nejčastějšími u těch nejtragičtějších dopravních nehod, to znamená rychlost, nevěnování se řízení. Teď je velkým tématem nepoužívání bezpečnostních pásů. Budeme kontrolovat vše i to, jestli jsou řidiči například pod vlivem alkoholu.
5: Policisté budou zároveň dohlížet i na plynulost provozu. Záchranářům se 8 dní po ničivých zemětřeseních ve Venezuele podařilo zachránit živého člověka. 43-letého muže vytáhli venezuelské a mezinárodní záchranné týmy. Operace s názvem Zázrak trvala více než 70 hodin. Během ní dostával muž hadičkami vodu, jídlo i léky. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď je na řadě Petr Slíva a Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník.
7: Vítejte u první červencové České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva a jako každý týden touto dobou přicházím s desítkou nejhranějších českých písniček v rádiích v uplynulém týdnu. A protože playlisty, to je to, jak jdou písničky v rádiu za sebou, se scházejí u České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, tak tam to zase všechno spočítali a vytvořili žebříček, ze kterého Česká desítka čerpá. Jak jsem říkal, těch písniček bude 10, ale i tentokrát přihodím ještě dvě bonusové, ty, které byly nejhranějšími českými písničkami v éteru v minulosti a žebříček alespoň jeden týden vedli. Tentokrát tady máme jednoho odpadlíka. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Českou desítku opouští písnička Všude zdejší od skupiny Jelen, na což má po 74 týdnech v žebříčku a 16 vítězstvích nezadatelné právo. Místo toho se ale jedna, která vypadla v minulém týdnu, vrátila. Je to ještě větší přeborník, který hoří věčným plamenem. V české desítce si 115. týden připisuje písnička Plamen od Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Takže gratulujeme a posíláme Plamen k vaší páteční a nebo nedělní grilovačce. Záleží na tom, kdy českou desítku posloucháte.
2: Česká desítka
4: na rádiu Blaník, místo 10.
2: Návrat.

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a jeho modlitba za pátek, která byla, jak s oblibou říkám, i tento týden vyslyšena. Marek už se asi ruku v ruce s modlitbami za pátek modlí i za to, aby jeho srpnový koncert v Praze na Letné provázelo pěkné počasí, protože o nic většího se u nás ještě nikdo jiný nepokusil. Když teda vynechám Michaela Jacksona, Rolling Stones a Elány, kteří se v minulosti na Letné zahráli. Je to výzva. Horké dny minulého týdne Marek podle fotek strávil koupáním se v šumavských potocích, čemuž teda úplně rozumím, protože už snad jenom horské potoky si dokázaly udržet teplotu, která se neblížila teplotě ranního kafe. Doufejme, že už se po zbytek prázdnin obejdeme bez tak extrémních teplot, kdy měl člověk pocit, že úplně obyčejných 30 stupňů je nakonec docela příjemný chládek. Ale abych to nezamluvil, to byl Marek a modlitba za pátek na 9. místě české desítky a na 8. příčce je pro změnu žena. Žena, která minule obsadila právě tu 9. příčku a s Markem se prohodila. Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. A vy už se na Teresku můžete těšit na našem letním koncertu 7. srpna v Chomutově. Tam se taky uvidíme. Ale ještě předtím tady budou letní koncerty v Příbrami, příští pátek se Slzou, Olgou Lounovou, Vojtou Nedvědem a naší blanickou kapelou a o týden později v Mariánských Lázních, kde pro změnu Vojtu zastoupí Petr Kolář. A potom přijde na řadu Chomutov právě s Terkou, Jankem Ledeckým, Jakubem Smulíkem a blanickou kapelou. Program všech našich koncertů najdete na našich stránkách radioblanik.cz. A teď už to 8. místo, Tereza Mašková a hořkosladký valčík.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: Sedmá nejhranější česká písnička v rádích v uplynulém týdnu. Single X a Puberťák. Písnička, na které spolupracoval s osvědčeným českým songwriterem, který byl mimochodem ve středu Pepovým partňákem a který je také spoluautorem naší blanické hymny Slunce dál svítí, Jendou Vávrou. Celý rozhovor s autorem mnoha písniček českých hudebních hvězd Jendou Vávrou si můžete poslechnout i prohlédnout na našich stránkách radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanálu. No a před námi je první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A v něm se podíváme do roku 2001. Stačí, když se díváš. To je písnička od Anny K., která byla touto dobou jeden týden nejhranější českou písničkou v éteru právě v tom roce 2001. Anna K. po ní pojmenovala celou desku. Bylo to album, které přišlo po super úspěšném albu Nebe, takže na místě byla velká očekávání a vlastně ta očekávání naplnilo. Takže vzpomínka na rok 2001, Anna K. a Stačí, když se díváš.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: tě neminou. To byl dnešní první pohled zpátky. Rok 2001, Anna K. a Stačí, když se díváš. A za chvíli zase zpátky do přítomnosti a k tomu, co bylo slyšet z rádií nejčastěji v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a i tentokrát vám v ní servíruji ty nejvypečenější kousky z našeho prázdninového grilu, což je samozřejmě jenom metafora. Ve skutečnosti jde o nejhranější české písničky v éteru v uplynulém týdnu. A jsme u 6. místa a u písničky, které jsem osobně na začátku nedával moc dlouhého trvání v české desítce, ale překvapila. Myslel jsem si, že písnička Odlétáš od skupiny UDG bude takovým éterovým hitem jednoho týdne, ale ona se v žebříčku drží už 9. týden a nevypadá to, že by se jej chystala opustit, i když tentokrát si trošku pohoršila, protože to vzala z 3. místa na 6. Jestli je to jednorázový výkyv, anebo se jedná o sestupnou tendenci, to se dozvíme v těch následujících týdnech. Teď je tady v české desítce na Blaníku 6. místo UDG a Odlétáš.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo.

0: Hlasíčka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Všechno je v pořádku. Hlásí skupina Opět a Radeček na pátém místě české desítky. Nebo jinak, jak píšou na Facebooku, vedro, prohraný fotbal, špatné vysvědčení, všechno to patří k životu. Všechno je v pořádku. Konec citace skupiny Opět a Radeček z Facebooku. I tak se to dá brát. I když by to s vyhraným fotbalem bylo asi lepší, ale zaplať pámbu, že jsme se zbavili alespoň toho vedra. Tady se ještě jednou musím poklonit všem, kteří minulý týden dorazili na náš letní koncert v Domažlicích, za to, že jste tak skvěle zaplnili to vaše nádherné náměstí i přesto spalující horko. A stejně tak musím poděkovat i naší blanické kapele a Vojtovi Nedvědovi, kteří schytali ještě ty nejostřejší odpolední sluneční paprsky, které mířily přímo na pódium. Tak ještě jednou díky a půjdeme na čtvrté místo. Tam je tentokrát novinka minulého týdne, skupina Krištof s influencerkou Dominike Alagia a jejich společná písnička Půlnoční hřích, ke které vznikl i celkem povedený videoklip. A celé je to předzvěst nového alba, které má vyjít v říjnu. A bude se jmenovat stejně jako tato písnička. Tady je to čtvrté místo, Krištof a Půlnoční hřích.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To bylo čtvrté místo české desítky, skupina Kryštof a Půlnoční hřích. A před námi je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás zavede do roku 2013. Tři týdny byla tehdy jedničkou v éteru nová písnička Divokýho Billa s názvem Vstávej. Billové ji vydali na šestém studiovém albu, které si nadělili k 15. výročí kapely a jmenovalo se prostě jenom 15. A největším hitem z něj se stala asi právě tahle písnička. A jak vznikla? Tak o tom už Vašek Bláha.
2: Ta vznikla taky zajímavým způsobem. To jsem si tady koupil takovou mašinu na zpívání. No a tak jsem to poprvé testoval, tak jsem to tam zapojil. A teď jsem zpíval a naspěl jsem si tam jenom ta na na na na na na na. To je jenom ten hlavní motiv prostě nějaký, který později se stal teda refrénem té písničky.
1: Tak to byl Vašek Bláha z Divokýho Billa. A tady je ten druhý pohled zpátky. Rok 2013, Divoký Bill a Vstávej.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: To byl dnešní druhý pohled zpátky. Vstávej a divokej byl. A ohlédnutí za rokem 2013. A my jdeme na medailová místa aktuálního žebříčku nejhranějších českých písniček Féteru. Třetí místo zaujala další novinka minulé české desítky, písnička Blízko od Poetiky, která před týdnem vstupovala do žebříčku na pátém místě, teď postoupila na bronzovou příčku. Jenom zopakuji, že písnička je vlastně mezinárodní, vznikla během takzvaného songwriting campu v Polsku. Písnička vznikla nejdříve v angličtině, potom dostala i polskou a českou variantu, no a tu českou teď uslyšíte na třetím místě české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo.

To bylo druhé místo české desítky Činasky a Selhání. Desátý týden v české desítce a stejná pozice jako před týdnem. Kapela odstartovala své letní turné, které čítá celkem 18 koncertů, takže na každého, kdo chce, se dostane. A kdo se tento týden dostal na první místo? O tom po rekapitulaci. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. Do české desítky se vrátil Plamen Kateřiny Marie Tiché a usídlil se na desátém místě. Devátou příčku tentokrát obsadil Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek. Osmou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byl hořkosladký valčík Terezy Maškové. Na sedmém místě vytrval Puberťák singla X. A šesté místo patří skupině UDG a písničce Odlétáš. Všechno je v pořádku, hlásí skupina opět Radeček na místě pátém. Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Aládžia. Tak to vypadá.

0: Stříbrná příčka opět patří skupině Činasky a písničce Selhání.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. 12 týdnů v České desítce a z toho 12 týdnů na prvním místě České desítky. Mám pocit, že tohle tady ještě nikdy v takovém poměru nebylo. Dalo se čekat, že když Eva Farná a Miraj natočí spolu duet, že bude úspěšný. A je. Konec konců znají se dlouho, jsou ze stejného regionu, mají společné hudební kamarády a školu Davida Stypky, ke kterému vlastně tato písnička odkazuje. Takže i tentokrát na prvním místě České desítky Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Deník.
1: První místo české desítky, které i po 12. po sobě obsadili Eva Farná a Miraj a jejich duet Vzpomeneš si. Eva ještě stále třídí vzpomínky na své tři vyprodané koncerty v pražském Edenu, zatímco Miraj, jako jeden z hostů, už ví, co jej na stejném místě příští rok čeká. No a teď už zbývá jenom poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka čerpala. A to je právě z té dnešní české desítky vše. Slyšeli jste 10 nejhranějších českých písniček v éteru uplynulého týdne. Další červencové české desítky budou v režii mých kolegů, protože v neděli sedám do Obytňáku a vyrážím na sever. A i letos se vám budu pravidelně hlásit do vysílání. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, užívejte si prázdniny a předávám slovo kolegům. Zůstaňte s Blaníkem.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Modern Talking na Blaníku, za 5 minut bude 7. Teď už je s vámi opět Martin Ledinský a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Hanu a Petra Ulrichovi společně se skupinou Javory.
1: Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
0: V příští hodině taky T-Boys.
2: Jediná, víš, co znamená.
0: Nebo orchestr Karla Vlacha se skupinou Františka Ringo Čecha. Na Blaníku vám hrajeme celé léto hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude svítit sluníčko, ale během odpoledne se od severozápadu bude zatahovat. Později večer v severní polovině Čech čekejte déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se zítra dostanou ke 20 až 24 stupňům. Na jihu Moravy až ke 27 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za 3 minuty bude 7 a my vám přejeme z Rádia Blaník krásný páteční večer. Startují písničky na přání, objednávat je můžete s dostatečným předstihem, abyste měli jistotu, že se vaše přání do našeho vysílání dostane, pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech najdete k písničkám na přání speciální kontaktní formulář, kde jenom všechno jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Takhle je to jednoduché. Všechno nejlepší k svátku přejeme Radomírům a taky Radomírám. No a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Jsi od Petra Reska. A písničku vybrala paní Hana ze Soběslavy. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji dceru Radunku Jedličkovou ze Soběslavy k jejímu dnešnímu svátku. Milá Radunko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů, pohody a lásky. Srdečně blahopřeje mamka a Jack.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Petr Rezek a teď na vaše přání Náš cíl od Michala Davida napsala Vladěna z Prahy. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Davida Polcara. Miláčku, chtěla bych ti moc poděkovat za to, že jsi a že vše zvládáš. Jsem na tebe pyšná a hrdá a moc děkuji za tvou oporu a podporu. Jsi člověk, na kterém mi moc záleží a jsi vše, co na světě mám. Moc se mi stýská, ale věř, že duchem jsem pořád s tebou. Miluji tě, živote můj. Navždy tvá věrná manželka Vladěna Šupová Polcarová alias Groufka.

0: večer.
1: Michal David na rádiu Blaník, teď už Bára od kabátů, píše Alžběta z Olešky. Přeji panu Jaroslavu Kouškovi k 60. hodně štěstí, duševní spokojenost a hlavně zdraví, přeje Bětka s rodinou. Zdravíme taky do Dětenic, odkud píše paní Jana. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naší vnučku Zuzanku Pelantovou. Dnes jí je 5 let a říkala mi, babi, zavolej pánovi do rádia, ať mi zahraje. Zuzi, vše nejlepší ti přeje babi Jana a děda Richard. No vidíte, tak stačilo se pánovi z rádia dopsat a taky to funguje. Tak tady je Bára od kabátů a my vám přejeme krásný pátek.

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti a teď už před námi modlitba od Hany a Petra Ulrichových a Javorů. Napsala Amélie z Jindřichova Hradce. Dneska má krásné sedmičkové narozeniny moje milovaná maminka Jiřinka a já jí chci ze srdce popřát, ať tento svět zdobí ještě hodně dlouho ve zdraví a rozdává nám všem úsměvy a pohlazení. Za tvou lásku chci ti svoje dík vzdát, milá maminečko, a poděkovat za to, jak nás vedeš životem, i když už jsme dávno veliký, s láskou tvoje křehotinka s rodinou.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď už Beruška od T-Boys. Napsala Eva z Líšiny. Tak Hany, Beruška už k tobě letí, dnes narosky máš, přejeme ti hodně štěstí, ať života si užíváš. Kolektiv kočkařů a pejskařů, děkujeme za zahrání, si super Blaníčku. Píše taky Vlado, milá Ilonko, přeji ti k tvým narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Už brzo budeme spolu a na pořád. Miluji tě, to napsal.

0: T-Boys na Blaníku, teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů, napsala Miroslava z Uherského Brodu. Prosím o zahrání písničky pro našeho Ríšu k jeho kulatým 50. narozeninám, které oslavil v pondělí 29. června. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti mu přeje jeho 8 nejbližších, kteří ho mají rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaníku.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Lucie Bílá a Jsi můj pán. Máme tady přání, které dorazilo z Jihlavy od kamarádů Jíti, Janí a Pepy. Milá Maruško, k tvé krásné dvacítce ti přejeme hodně štěstíčka, lásky a spoustu zdravíčka. Zítřejší charitativní bazárek v Otvovicích si spolu pořádně užijeme. Tvoji kamarádi Jíťa, Janí a Pepa, máme tě rádi a posíláme ti námi všemi nejoblíbenější zpěvačku s krásnou písničkou. Užij si dnešní den, který je jen tvůj.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Na rádiu Blaník vám zpívala Lucie Bílá. Za 9 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Václav Neckář.
1: Tak tohle je on.
0: A na vaše přání taky Lucie Vondráčková, Holky a za chvilinku orchestr Karla Vlacha se skupinou Františka Ringo Čecha a Zelená je tráva. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník. Blaníci,
3: pojeďte s námi do Pelhřimova.
2: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
3: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
2: Těší se na

0: Tak přijďte, jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete už brzy královsky vydělat.
0: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
8: A teď už písnička Zelená je tráva a budeme hrát do Dolního Rychnova, odkud píše pan Miroslav. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom popřát pájíkovi Šimanovi k dnešním 14. narozeninám od babičky a dědy. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, ať ti to půjde lépe ve škole a ať se konečně v tom fotbale zlepšíš a ukážeš, co v tobě je. Ať se prokopeš ze SK Dolní Rychnov do Barcelony, kterou máš rád. Celá rodinka ti přeje všechno nejlepší. Jára, teta Lenka, strejda Martin, táta a všichni ostatní.

Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď už holky a pro mámu. Přání napsali David s Vladěnou, a to z Prahy. Tato píseň je pro mou nejlepší maminku na světě a pro nejlepší tchýni, pro paní Veroniku Polcarovou z Kladrub. Maminko, víme, že vás trápíme a že je toho na vás moc, ale my si tebe a táty moc vážíme a moc vás milujeme. Je nám moc velké smutno a chceme poděkovat za vše, co pro mě a mou ženu děláte. Milujeme vás a děkujeme za vše, váš syn David s manželkou Vladěnou.

Takové pěkné písničky při pátku na Blaníku vybíráte vy, naši skvělí posluchači. Teď už před námi Lucie Vondráčková, napsal pan Novák. Milý Blaníčku, zahraj do kolína pro mou tajnou lásku. Písnička napoví, které Jahůdce patří. Mám tě moc rád a už se moc těším na naše společné procházky a výlety ve dvou. Napsal taky Martin Stachova. Po těchto kouzelných vlnách, které umí potěšit srdíčko, bych chtěl od srdce popřát svojí sestře Růžence k jejím narozeninám. Hlavně ať jí tělíčko poslouchá, nožička už nezlobí, opětovanou lásku a ať je v životě šťastná. Děkuji, že jsi, mám tě rád. Bráška Martin.

0: Lucie Vondráčková, na Blaníku je skoro 9 minut po 7:30. V písničkách na přání už za chvíli Vaby Rivola, Miky Rivola a jejich kamarádi.
1: A kopni do tý bedny, ať pan Svoleček čeká.
0: A dál taky Aneta Langerová, Heidi Janku nebo Karel Gott. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Písničky na přání.
16: Na rádiu Blaník.
0: Bedna od whisky, to je písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsal Dominik z Dalovic. Tati, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať vám to s mamkou vydrží do konce života. Jste úžasní rodiče, děkuju vám, co jste mě naučili. A to samé, bráško, si úžasnej. Brácha, občas mě štveš a provokuješ, ale furt tě mám rád a doufám, že až odjedu na Inter, takže jim budeš pomáhat co nejvíc, co to jde. Děkuju vám za všechno, přeje Domča, Sapča a Denča a všichni ostatní, co tu jsou s námi. Zdravíme taky do Ostravy, odkud píše Káťa. Milý Lukášku, k tvým 20. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky. Máme tě moc rádi a přejeme ti jen to nejkrásnější. Posíláte ta Káča, Lukášek, Valinka, Anička a strejda Luboš.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už Aneta Langerová a Voda živá napsala Marie z Nýřan. Krásný večer, Rádio Blaník. Moc bych prosila o písničku pro přítele Petra, který je Zlatíčko. Když jsem byla nemocná minulý týden, tak o mě pečoval. Moc děkuji. Je to nejlepší partner na světě. Zdravím Rádio Blaník a moc děkuji, to napsala Marie.
1: Když

0: Na Blaníku dohrává Aneta Langerová a teď už je před námi Heidi Janku, Když se na čančám. Napsala Marie z Vlkanče, prosím Blaníčku, zahraj pro kamarádku paní Vladěnku Kočárníkovou z Nučic jen tak pro radost. Myslím na tebe, to napsala Maruška. A pak tady máme taky přání z obce Poláky od Aleny a Elišky. Chtěli bychom poslat písničku našim tetičkám na Moravu, především Hanička. Máme vás moc rádi, pozdravuji tě, má drahá, tvá Eliška.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

0: Na Blaníku skvělá Heidi Janku a teď už Být stále mlád od Karla Gotta, píše Iveta z Pivína. Ahoj nejmilejší Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Karla Gotta pro mou sestru Svatku k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky jí ze srdce přeje sestra Iveta z Pivína. Přeji všem hezký večer. Iveto, vám taky. A rodina Mrštinova z Náchoda taky píše. Dobrý den, prosíme zahrát písničku k 8. narozeninám Honzíku Divišovi od jeho oblíbeného zpěváka. Ať máš každý den plný smíchu, kamarádů, dobrodružství a splní se ti všechna tajná přání. Hodně zdraví, štěstí a krásných zážitků. Užij si svůj velký den.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott, za necelou minutu bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už za malou chvíli želva od Olympiků.
1: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
0: Vybrali jste taky Veronu.
2: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Jo, jen aby. Báječná ženská od Michala Tučného tu taky bude.
3: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A mnoho dalších písniček, které jste vybrali. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude slunečno, během dne už ale musíme počítat i s mraky a odpoledne se od severozápadu ještě více zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne místy objevovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: No a písničky na přání, ty samozřejmě pokračují. Teď už je před námi slibovaná želva od skupiny Olympik. A napsal Toncek, nebo možná Tonček z Prahy. Pro kamaráda z dětství Mildu na Táborsko z Prahy na dílně dělá babety a poslouchá Blaníček. Tak ať to jde jako po másle. S pozdravem, Toncek.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku to rozbalila skupina Olympic a teď už je před námi Radek Valenta a princezna Zemlejna. Napsal Roman z Teplic. Pro mou přítelkyni Jarušku dodatečně k svátku. Moc tě miluju, tvůj Roman.

Páteční písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už Verona a Na mě nečekej, napsala Martina z Uničova. Milá Simčo, přejem ti všechno krásný, ať každý den máš šťastný. My sice v Tunisu se hřejeme, ale i tady na tebe všichni z vesela připijíme. Na Blaníku si teď Veronu dej a života naplno užívej. Zdraví tě, rodinka Neoralovic. Alexa z Holiče píše, zdravím Blaníčku, prosím o písničku pro manžela a pro Cibíska, Verču, Láďu, Janu, Josefa a pro sousedy, děkuju moc. Zdravím i Dodox, odkud píše Marie, Eli, Kájo, Veru, Maru, Ivy, Šáry, Evy, Ondro, Tondo, Teresko, Nelinko, Vendy, Maty a Mateo. Užijme si prodloužený víkend, jako by měl být poslední. Připijím na zdraví. A z Plzně napsala taky Lenka. Dobrý den, prosím zahrajte Monice a Janě na odpolední směnu. Holky, vydržte, za chvíli jsem tam. To napsala Lenka.

0: Verona na Blaníku, teď už Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou a Říkej mi táto, napsala Vladěna z Prahy. Chtěla bych nechat zahrát píseň pro nejlepšího človíčka na světě, a to pro tatínka tchána, pana Ladislava Polcara z Kladrub. Tatínku náš, máme tě moc rádi a dovol nám ti popřát dodatečně k svátku vše nej, hlavně zdravíčko. Víme, že to s námi nemáš jednoduché, ale věř, že se nám moc stýská a milujeme tě moc. Chceme za vše poděkovat. Tvůj syn David Polcar se svou manželkou Vladěnou.
1: Léto z Blaníku.

Na Blaníku Jakub Smolík s Viktorkou Genserovou a teď už Karol Duchoň, Mám tě rád. Napsal Milan ze Sedlice u Blatné. Milé rádio Blaník, zahrajte pro naší milovanou maminku a manželku Gabrielu Beránkovou ze Sedlice, která dnes slaví 36. narozeniny. Ve svých 36 letech záříš víc než kdy dřív. Děkuji ti za každý den, za tvou lásku a za to, jak úžasný domov pro mé... pro mě a naše dcery Laurinku a Sárinku vytváříš. Holčičky mají ten nejlepší vzor, jaký si mohli přát. Silnou, chytrou a krásnou mámu. Užij si svůj den, zasloužíš si jen to nejlepší. Milujeme tě, manžel Milan. Blaníček zdraví Jirka ze Suchovršic, prosím o tuto naprostou pohodovku pro moji nejrodinku, se kterou budeme zítra grilovat. Ať si to skvěle užijeme bez těch 40kových veder. Dnes pohoda, relax, popíjení pivka. Moc vám děkujeme. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání.

0: Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď už víš, od skupiny Kex napsala Mirka z Olomouce. Milé rádio, chtěla bych vás poprosit o písničku pro mého manžela Petra k jeho půlkulatým narozeninám. Miláčku, přejeme ti já a všechny moje i tvoje děti jen to nejlepší. Hlavně zdraví, lásku. Tu naší máš víc než 100%, trochu toho klidu by taky nezaškodilo a ať je všechno aspoň tak dobré jako doteď. Moc tě miluju, tvoje Miruš. Tak zdravíme do Olomouce a teď už posíláme skupinu Kex. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Kex za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Eva Farná. A na vaše přání taky Nedvědi, Michael Jackson společně s Aiknem a za malou chvíli Báječná ženská od Michala Tučného. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, 4 školy.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Báječná ženská od Michala Davida, to je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsal pan Václav ze Sušice. Naše milá Zdeníčko Vlasáková z Maňovic, ze srdce ti přejeme k dnešním narozeninám, které dnes slaví spoustu zdraví, lásky a splněných snů. Štěstí nejen dnes, ale každý den. Ať se ti splní všechna přání a nezapomeň, jak důležitá si pro nás všechny svou výjimečností. Ať máš po boku vždy ty správné lidi a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu. Za všechno ti moc děkujeme, sestra Drahuška s manželem Vaškem, neteř Drahuška s rodinou a babička Aneška.

Na Blaníku Michal Tučný a teď už Michael Jackson a Akon, píše Nikola z Liberce. Prosím, zahrajte tuto píseň nejen kvůli její nádherné melodii, ale hlavně kvůli poselství, které v sobě nese. V době, kdy je kolem nás tolik spěchu, nenávisti a rozdělení, si připomeňme to nejdůležitější, že každý z nás může udělat svět o něco lepším tím, že bude laskavý, bude si druhých vážit a podá jim pomocnou ruku. Možná právě dnes potřebuje někdo slyšet, že na to není sám. Pro všechny, kdo chtějí naslouchat, to napsala Nikola, tak děkuju za tento krásný výběr a zdravíme do Liberce od nás z Blaníku.

Na Blaníku Michael Jackson a Aiken, teď už na vaše přání Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád, napsala Michaela z města Touškov. Aničko, holčičko naše milovaná, hádej.

0: co je dneska v plánu. Slavit budeme už od rána. K dospělosti otevíráš bránu. Neuvěřitelně ten čas běží, byla si miminko, co stojí stěží. Nyní dovršila z 15 let, leží před tebou celý svět. Na vízu jen výbornou známku, taky přerostla si svoji mamku. Je teď z tebe krásná slečna a jsi pro nás jedinečná. Pozdravy od nás k tobě letí Stoušková a Kolína. Vše nejlepší přejeme ti, tvoje milovaná rodina. Zdravím taky do Litovle, odkud píše Mirek. Moje Jaruško, všechno nejnej, ať se ti všechno daří a jsi šťastná, mám tě pořád moc rád. To napsal Mirek.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blanik.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už máme jen sebe od bratrů Nedvědů. Tuhle písničku vybrala Zuzana z Mladče. Ahoj Blaníčku, chtěla bych tuhle písničku nechat zahrát svému manželovi Radkovi a také sobě k našemu společnému 30. výročí svatby, které dnes opožděně slavíme. Jsem šťastná, lásko, za to, že tě mám. Děkuji za vše, manželka Zuzka. Své přání poslala k nám na Blaník taky Simona z Újezda, milá Petruško a Adame. Užívejte si krásnou dovolenou, máme vás moc rádi. Mamka, taťka, Ládík, Terča, Sofinka a Beníček. A ještě tu máme přání, které dorazilo z Karlického údolí od Marcela, teda od Marcely. A je to velmi stručný vzkaz, který zní takto: dceři Lence, za vše mamka. Tak tady jsou Nedvědi. Hezký večer s Blaníkem.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Nejen sebe. Na Blaníku Nedvědi je 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny Jitka Zelenková. A taky skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a za malou chvilku si senzační od skupiny Holky. Písničky na přání tu dnes budou až do 10. večerní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Na rádiu Blaník.
1: A teď už slibované holky. Písničku Si senzační vybrala Lenka z Litvínova. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mému zlatíčku Honzovi Musilovi, kterého moc miluji a je to můj anděl. Tomu posílá Lenka.

0: Na Blaníku dohrávají holky a teď už je před námi Jitka Zelenková, napsal pan Miroslav z Lišova u Českých Budějovic. Přání naší mamince Aničce Papajové z Lišova k jejím 60. narozeninám. Co to je za divný svět, když takovému mládí je dnes 60 let? To přece není žádné stáří, ať se dál všechno daří. K tomu dlouhá léta, ať život stále vzkvétá. Všechno nejlepší k 60. narozeninám přejí manžel Miroslav, syn Milan, dcera Petra, syn Miroslav, snachy Růženka a Zdenička, vnoučata Adrianka a Tobiášek.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Jitka Zelenková na rádiu Blaník, krásná písnička Bez lásky láska není. No a teď už je před námi skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Napsala Ilona z Příbrami. Dobrý den, Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro moje zlatíčko a miláčka Milana Moravce z Věšína k narozeninám. Všechno nejnej, jsem moc ráda, že tě mám. Jsi mou oporou a vším, tvá Ilča. Za

0: Jste s rádiem Blaník a za 2,5 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9. a 10. Například Venda a Kři sestry. Venda se svou motorkou. Tahle písnička tady bude už za malou chvíli. Těšte se taky na Pár přátel od Michala Davida. Koukám, že jste vybrali i narozeninovou od Jarka Šimka. Tohle je přání pro tebe. A mnoho dalších krásných písniček. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude svítit sluníčko, ale během odpoledne se od severozápadu bude zatahovat. Později večer v severní polovině Čech čekejte déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se zítra dostanou ke 20 až 24 stupňům, na jihu Moravy až ke 27 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 9 a písničky na přání pokračují. Teď už je před námi Venda od skupiny Kři sestry. A napsal Petr z Mladé Vožice. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro synovce Vendu. Základku si hlavně, ne, si hravě zvlád. Počkejte, já tu větu dám ještě jednou, jo? Takže je to pro synovce Vendu. Základku si hravě zvlád, na střední už by si rád. Rádia, Magič, televize, to je tvoje poezie. Na poli pak s detektorem chodíš, hnedka za traktorem staré mince podkovy, nekopeš tam brambory, v garáži ti fichtly stojí, vůni dálek neukojí. Simpson, fichtl, babeta, benzínu je ti třeba, v technice se nestratíš, zlepšováky překvapíš, k úspěchu studiu na střední přejí Bertíci. Tak, Venda a Kři sestry před námi, my vám přejeme z Blaníku krásný páteční večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Horký letní den. Před bouřkou. A město

tři sestry na Blaníku. Teď už Věra Špinarová napsala Jaroslava z Plzně, milý Tomášku a Zuzko, všechno nejlepší k vašemu výročí svatby. Hodně štěstí, zdraví a hodně lásky, ať se vám spolu všechno daří. Mám vás moc ráda, to vám přeje maminka Jarka a táta Pepa.

Na rádiu Blaník Věra Špinarová a teď už Pusa od skupiny Činasky. Napsal Jakub z Prahy: Milá Ivuško, posílám ti srdečné pozdravy z hor. Budu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Si moje pídělka a štěstíčko, s láskou Kubu Láska.

štěstí. Činasky na Blaníku, teď už na vaše přání pár přátel od Michala Davida. Napsala Zdeňka z Mirovic. Prosíme zahrát pro tři skvělé kamarádky Sokolky z Mirovic, pro Janičku, Vendulku a Ivanku, které slaví krásné kulaté narozeniny. Holky naše, přejeme vám hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a spoustu společných nezapomenutelných zážitků. Máme vás rádi a těšíme se, jak to dneska rozjedeme. Přejí Sokolky, Zdenka, Věrka, Táňa, Ilonka, Radka a Blanka. Rádi.

Na Blaníku Michal David a teď na vaše přání Marie od skupiny Lucie, píše Jan z Českých Budějovic. Pavlínko, k tvému krásnému jubileu ti posíláme přání plné té největší lásky. Děkuji za každý tvůj úsměv a za to, že spolu jdeme životem. Přeji ti moře zdraví, neutuchající radost a ať stále tak nádherně záříš. Miluji tě celým svým srdcem, tvůj Honzík, a zítra to pořádně oslavíme. Jste s Blaníkem.

na Blaníku skupina Lucie a teď už narozeninová od Jarka Šimka. Své přání poslala Jana z Nových Dvorů. Prosím o zahrání písničky pro naší mamku Blanku Kofronovou k 70. narozeninám. Milá mamko, přejeme ti vše jen to nej, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děkujeme ti z celého srdce za vše, co pro naší celou velkou rodinu děláš. Moc si toho vážíme a všichni se k tobě rádi vracíme. Manžel Zdeněk, 4 dcery s rodinami, vnučky, vnuci a pravnouček Matýsek. Těšíme se na oslavu, kde se všichni sejdeme. Tak zdravíme do Nových Dvorů a z Blaníku přejeme vše nejlepší.

0: Jarek Šimek na Blaníku. Za 6 minut bude 9:30. V písničkách na přání už za chvilku Meky Žbirka. A vybrali jste taky Jakuba Smolíka, skupinu Lunetik nebo Aleše Brichtu. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
1: Buďte u toho sami. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.
5: A tady už je Meky Žbirka, napsal Michal ze Zlína. Dobrý večer, prosím, zahrajte písničku od Mira Žbirky 22 dní pro moji milovanou Stázičku. Stázičko milá, moc si tě vážím. Bude to i pro babičku Ali a dědu Michala. Písničku posílá Michal ze Zlína, tak zdravíme a hezký večer přejeme.
4: Léto

Na rádiu Blaník dál hrajeme písničky, které se vám líbí, a mezi nimi i Dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty, napsala Adéla ze Zdic. Dobrý den, milý Blaníčku, chtěla bych nechat tuto písničku zahrát pro mého přítele, dvojníka Aleše Brichty. Chtěla bych mu vzkázat, jak ho strašně moc miluju a že jsem strašně moc pyšná za to všechno, co dokázal, a že šel hrdě a silně za svým snem. Lásko moje, ať ti to šlape v práci, miluju tě a navždy budu po tvém boku stát, ať se děje, co se děje. Jsi moje šikulka, tvá přítelkyně Adéla.

Hezký večer z Rádia Blaník. Teď už na vaše přání máma od skupiny Lunetic napsal Milan ze Starého Města. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji maminku Jaroslavu Malou z Ondřejova, která dnes slaví narozeniny. Milá maminko, všechno nejlepší k narozeninám. Přeji hlavně zdravíčko a pohodový důchod. To ti přeje syn Milan s vnoučátky Milánkem a Marinkou. Užij si oslavu.

jste s Blaníkem a teď už na vaše přání návrat od Jakuba Smolíka, napsal Karel ze Svitav. Písničku posílám své mámě Jaroslavě, jen tak pro radost a pro zdraví.

0: je to tady.
1: Konečně začaly velké letní prázdniny.
0: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
1: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
0: Čeká nás sváteční české pondělí.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a teď už je před námi skupina Kryštof a Šňůry, napsal Tomáš z Valašského Meziříčí. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od skupiny Kryštof pro všechny, kdo se chystá na pouť do Zašové u Valašského Meziříčí. Vyhlášená Zašovská pouť je již zítra a v neděli. Děkuje Tomáš z Valašského Meziříčí. Tak si tu pouť hezky užijte.

Na Blaníku skupina Krištof a teď už na vaše přání Karel Gott a už z hor zní zvon, napsala Pavlína z pražského Nového Města. Dobrý den, prosím o písničku pro tatínka, bohužel už tam nahoru k jeho svátku. Dědo Petříku, moc nám tu chybíš, tvoje holky i s Rozárkou.

Na Blaníku Karel Gott a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Rybičky 48 společně se skupinou Holky a já dneska slavím, napsala Jaroslava Sklatov. Milí Blaníku, prosím zahrajte synovi Ondřejovi ke 25. narozeninám. Milí Ondřeji, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky. Písničku posílá celá rodinka. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude slunečno, během dne už ale musíme počítat i s mraky a odpoledne se od severozápadu ještě více zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne místy objevovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů. Tolik počasí a hezký páteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k tebe.

0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Rata, tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je sobota 4. července a svátek má Prokop. Narozeniny dnes oslaví například rokový zpěvák, kytarista a skladatel Pavel Sedláček. Jemu 85 let. Dnes má narozeniny také politik Tomio Okamura a tomu je 54. Tak jestli i vy patříte mezi dnešní oslavence, přejeme vám z Blaníku všechno nejlepší.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Blaník.
0: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
2: Blaník je i bezva práce.
0: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 4. července. Dnes má svátek Prokop a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Slavnostním pochodem hasičů začne v 9 hodin dopoledne Prokopská pouť, a to v Příbrami. Zoologická zahrada Dvorec u Borovan na Českobudějovicku oslaví 18. narozeniny Hrocha Obojživelného. Dnes také na Rychnovsku proběhne divadelní festival Divadelní počtejn a nabídne 3 večerní představení pro dospělé a 3 odpolední pohádky pro děti. Od 9. dopolední se zájemci mohou těšit na výstavu s názvem Svět skřítků a trpaslíků na zámku Nový Hrad Jimlín. Chotěbus na Karvinsku hostí slavnosti Živé historie Archeofest. A nakonec se přesuneme do naší metropole. V Praze začíná výluka na lince metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Omezení potrvá do pátku 10. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.